Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Rádio I. Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

0: Dobré ráno, Moravo, už páteční, je to tak. 4 minutky bude 5:30, je pátek 4. září, posloucháte ranní jízdu Rádia Jih a dneska nám ji odstartuje letní kousek Coco Jumbo, formace Mr. President. Na playlistu je Alexandra Sten. Stejně jako kapela Krištof a Naviděnou. Před muzikou ještě mrkneme, jak dnes bude. Podíváme se na aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. Hezké ráno a díky, že jste s Rádiem Jih, s Rádiem Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Tropy jsou v závěru pracovního týdne zpátky. Dnes naměříme až 31 stupňů Celsia v jihomoravském kraji. Maximálně 30 ve Zlínském, i když pravda na Valašsku budete mít kolem 26 stupňů Celsia. Co k tomu? Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno a večer i skoro jasno. No a k odpoledním tropickým teplotám přidáme pohled na raní. Velká nad Viličkou 15, Uherský ostrov 16, v Hodonině rtuť teploměru aktuálně ukazuje na 17 stupňů Celsia, v Rakvicích máte dokonce 19.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A ještě na cesty na silnici 3. třídy číslo 3773 na Brněnsku. U Řepky směrem od Lomnice probíhají práce na silnici, komunikace neprůjezdná a bude až do závěru září letošního roku. Tak opatrně si jen šťastnou páteční cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A za chvíličku zamíříme do kalendáře, podíváme se na jednu speciální webovou stránku i automat na cigarety. Teď Mr. President a Coco Jumbo.

0: dneska už páteční ráno, Moravočas 5.37, toto byla Alexandra Stern, za chviličku Rosie a Bruno Mars, stejně jako kapela Krištof a song Na viděnou. Pojďme mrknout lehce do historie. V pátek 4. září, přesně před 31 lety, tedy 4. září roku 1995, pustil Pierre Omidar internetovou aukční stránku AuctionWeb, ze které později vznikl známý eBay. A první věc, kterou tam nabídl, představte si, rozbité laserové ukazovátko. Omidar čeká, že ho nikdo chtít nebude, že si prostě řekl, to je úplná kravina, kdo by si to něco takovou kupoval a vůbec proč někdo něco takovou dává na web, ale jak se říká, všecko má svého kupce, někdo to rozbité laserové ukazovátko opravdu koupil, a to za $14.83. No, z obyčejného pokusu se postupně stal jeden z největších internetových obchodů světa a tak vlastně eBay začal na něčem, co by dnes většina lidí bez váhání vyhodila do koše. A tak tím světem až do 19. století, přesně před 146 lety, tedy 4. září roku 1880, podal Američan James Bonzak patentovou přihlášku na stroj, který uměl automaticky vyrábět cigarety. Do té doby se totiž cigarety vyráběly ručně a zkušený dělník jich zvládl jen několik za minutu. Kdežto Jamesův stroj dokázal tabák automaticky nasypat do papíru, vytvořit souvislý váleček a ten následně rozřezat na jednotlivé cigarety a za minutu jich stihl až 200. Možná, že dneska pátek 4. září je ten správný den, když už teda víme, že před 146 lety vznikl ten stroj na cigára, s tím třeba seknout. Možná si říkáte, jo, jednoho krásného dne se na to vykašlu, drahé, to je stejně toto loto. Tak možná, že třeba dneska. Kdyby se vám to podařilo, gratulujeme a rozhodně držíme pěsti. No a pojďme se podívat také na dnešního oslavence, ale zároveň i oslavenkyni, protože dneska v kalendáři třeba jméno Jindřiška, takže vlastně dvě oslavenkyně, Jindřiška a Rozálie. Takže pojďme se podívat, v jakém hojném počtu. Tady máme tyto kočky, na Veselsku máme 41 Jindřišek, Bučovicko jich hlásí 19, gratulace míří na Mikulovsko, kde jich máme 22. Co se týče Rozálí, tak na Veselsku jich je 19, Bučovicko hlásí 3, Mikulovsko 6. Ano, jejich oproti Jindřiškám o něco méně, ale i tak si zaslouží nejenom gratulaci, ale samozřejmě i hudební dárek z hraní jízdy rády. Za chviličku vystřelí a ještě mrkneme na Slovensko, tam má pak svátek, no, tam má svátek Rozálie, tak i tam blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Páteční ráno je tady, ano. Závěr pracovního týdne, pátek 4. září, zraní jízdy, taky hity pro dobrou náladu, to byla kapela Krištof, naviděnou. Máme minutku po 3:45, před námi Katy Perry a Snoop Dogg, anebo zpěvačka Raya Pecka, Where is my husband, a my se ptáme, kde je Skřeťák, aha, tady. Tak super, tak dobré ráno i Skřeťákovi.
1: No dobré ránečko, to se stalo, jo, prý teda, říkají hospodě, jak ten chlápek říká, drahá, musím ti něco říct. Před 3 roky jsem na jednou večírku, a teď manželka, prosím tě, dobře, zkrať to. Aha, 2letá dcera.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké páteční ráno, Moravo, dnes datem 4. září, toto byl Disturbed a slavná klasika, předělávka pecky The Sound of Silence. Po 6. hodině, kromě jiných a dalších, třeba Maroon 5 a Moves Like Jagger. Silný refrém nabídnou Horký žeslíže. A chybět nebude z Rakouska Mark Korn. Tak se to přiblíží. Dálnice z Brna na Vídeň je zase o krok blíže. A více už za chviličku. Pátečník Jihomoravský zprávách Rádia Jih.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hezké zářijové ráno, Moravo. Máme minutku po šesté.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Dálnice z Brna na Vídeň je zase o krok blíže a v brněnských Přízřenicích má vyrůst přes 300 družstevních bytů. Místní se bojí hlavně dopravy. Příprava chybějící části dálnice D52 z Pohořelic směrem k rakouským hranicím se posunula. Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o stavební povolení pro úsek mezi Pohořelicemi a Novými Mlýny. Ještě během září chce podat žádost také pro část od Nových Mlýnů ke státní hranici. Pokud vše půjde podle plánu, stavba obou úseků by mohla začít už příští rok. Ředitelství zároveň dokončuje podklady pro výběr stavební firmy a soutěž chce vypsat ještě letos. Samostatně se bude řešit přechod přes vodní nádrž Nové Mlýny, kde má dálnice vést po násypu. Povolení pro tuto část chce ředitelství řešit příští rok. Celkové náklady na všechny tři úseky se nyní odhadují na více než 11 miliard korun. Brno plánuje v Přízřenicích výstavbu 323 družstevních bytů. Tři nové bytové domy mají vyrůst poblíž Moravanské ulice a hotové by mohly být v roce 2030. Stavba má podle předběžného plánu začít příští rok. Výjít má zhruba na 1,4 miliardy korun. Město očekává vydání stavebního povolení ještě letos. Místní obyvatelé ale mají z projektu obavy. Nejvíce se bojí dalšího nárůstu automobilové dopravy, která je podle vedení městské části problematická už dnes. Brno jich proto požaduje, aby s novou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Připravuje se například mateřská škola a řešení kanalizace. Zájem o družstevní byty město eviduje už několik let. Pokud po oslovení dřívějších zájemců nějaké byty zůstanou, chce Brno otevřít další možnost přihlášení.
3: Rádio Jih. Počasí.
2: Tropické teploty jsou zpět minimálně pro dnešní den, tedy pátek 4. září. Dnes naměříme v Jihomoravském kraji až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 30. K tomu po celý dnešní den docela sympatické počasí, hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne od jihozápadu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno, takže se dneska prý před sluníčkem můžeme schovat nejenom pod deštníky, ale třeba i díky mrakům to nebude zas až tak pálit, ale tropicky bude, slibují meteorologové. A jak to vypadá s ranními teplotami? Jalobí 16, Uherské Hradiště Vlkoš 17, Hrušky 18 stupňů Celsia.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Doprava.
2: Připomínáme, na Brněnsku na silnici 3. třídy u Řepky směrem od Lomnice probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná a bude až do konce září letošního roku. Šťastnou páteční cestu.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Němčina, francouzština nebo radši dramaťák? Na základních školách se má změnit jedno pravidlo, které dnes platí prakticky pro všechny děti. A nově budou mít mnohem větší možnost volby. Víc už za pár minut v ranní jízdě, teď jsou tady slibovaní Maroon 5. Dobré jítro.

0: Liam Bowman, Calvin Harris a Giant, 11 minut po 6. hodině, je pátek 4. září. No a podívejte se, pomalu ale jistě, první týden nového školního roku bude u konce. My přesto jedno školní téma máme a podíváme se trošku do budoucnosti, neboť druhý jazyk už na základce nemusí být pro všechny povinný. Nejpozději od září roku 28 si děti budou moct vybrat, jestli chtějí vedle angličtiny studovat třeba němčinu nebo francouzštinu, anebo si místo toho zvolí jiný předmět. Školy ale budou muset druhý jazyk dál nabízet a pokud o něj bude mít zájem třeba jen jediný žák, měli by mu výuku umožnit. Třeba konkrétně ve Váticích na Břeclavsku chtějí dál nabízet němčinu vzhledem k blízkosti Rakouska. Je to podle školy logická volba. Kdo ji chtít nebude, bude si moct místo ní vybrat třeba dramatickou výchovu nebo sbor. Obojí má na škole velkou tradici. Předměty si zvolí žáci ještě v 5. třídě a docházet do nich budou od 6. ročníku. Naopak angličtina zůstane povinná a požadavky na ní se ještě zpřísní. Na konci 5. třídy by děti měly zvládat úroveň A2 a v 9. B1, tedy o něco více než dnes. Změnu prý vítá většina ředitelů škol, část odborníků a politiků, ale upozorňuje, že tím může význam druhého cizího jazyka na základkách oslavit. No, němčina, francouzština nebo radši dramaťák, děti budou mít na výběr. Nejpozději od září 28, alespoň tak to slibuje ministerstvo školství.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

20 minut po 6. v páteční raní s Děmata Fix, Big City Life. Ať to tak po ránu nevypadá, kdy máme zataženou oblohu, dneska meteorologové predikují až 31 stupňů Celsia, tak podle toho volte garderobu v případě, že stojíte před čatníkem. My vám za chvíličku nabídneme další hity pro dobrou náladu na playlistu Mark Korn anebo Metcon. Teď k rannímu tématu a dneska dalo by se říci, že

0: říct nemohli. A i kdyby jo, tak by na vás druzí hleděli prostě neskutečným způsobem. Budeme velmi rádi, když popřemýšlíte, když nám pošlete nějakou tu větičku, třeba rovnou na Facebook Rádia Jich, anebo na číslo 606 703 889, ať už SMS-kou nebo WhatsApp zprávou. Moc za to děkujeme, posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady je slibovaný z Rakouska Mark Korn.
1: Rádio Jich. Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné už páteční ráno, Moravo, ano, zase to uteklo. Toto byly Imagine Dragons v ranní jízdě rádia i po půl sedmé další kousky, tady ranní hudební meny. Co nevidět, nás čeká kapela Kabát a Bára. Zpěvačka Britney Spears. A nebo Olivia Rodrigo. A v pátek 4. září před muzikou zařadíme do vysílání i další krátké jihomoravské zprávy. Tak krásné jitro, ať se vám daří.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Hezké páteční ráno přejeme, je půl sedmé.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Jihomoravský kraj dnes v 8 hodin ráno ukončí období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platilo od konce července kvůli dlouhodobému suchu. S jeho koncem přestanou platit mimořádná omezení, například zákaz rozdělávání otevřeného ohně nebo používání pyrotechniky na rizikových místech. Řidiči už znovu projedou Mutěnicemi bez omezení. Oprava hlavního tahu na silnici 380 mezi Hodonínem a Brnem skončila zhruba o měsíc dříve, než se původně čekalo. Práce trvaly asi 3 měsíce a podle smlouvy měly skončit až 26. září. Obec ještě během podzimu plánuje zastřešit autobusové zastávky.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Aktuálně ve Veselí nad Moravou v Radějově a v Rajhradě 17 stupňů, hustopeče měří 18.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky na cesty v Brně v Ostravské ulici u křižovatky s Olomouckou havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokován jeden jízdní pruh. Zdržíte se nárazově, tak opatrně, si jen šťastnou. Dnes už páteční cestu.
8: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Víte, když jste naposledy byli na nějaké preventivní prohlídce, nebo co vám vyšlo v laboratoři? Nově už kvůli tomu nemusíte hledat papíry ani obvolávat ordinace, stačit může jedna jediná aplikace v telefonu nebo webové stránky. Mrkneme na to už za chvíličku v pátečním vydání Ranní jízdy za tem 4. září, teď 2 minutky po půl 7. Kapela Kabát. A

0: Dobré páteční ráno, Moravo, čas 6.38, za námi Ava Max a Tiesto, před námi Britney Spears a nebo Olivia Rodrigo. Ano, 21. století přináší spoustu usnadnění, tak proč toho nevyužít? Jestli máte v telefonu aplikaci EZ Karta, možná stojí za to i po čase znovu otevřít, pokud ji nemáte, tak si ji prostě stáhnout a začít používat. Nově v ní totiž najdete podstatně více informací o svém zdraví. Aplikace vám ukáže třeba to, na jaké preventivní prohlídky a vyšetření máte nárok, kdy jste je absolvovali naposledy a kdy můžete jít znovu. Přibyly také některé výsledky laboratorních vyšetření za posledních 5 let, například hodnoty cholesterolu. Rodiče tam automaticky vidí i údaje svých nezletilých dětí a během září by měla EZ karta začít také upozorňovat, že se nám blíží další preventivní prohlídky, tak abychom si to mohli v klidu včas všechno zorganizovat. Do budoucna se počítá i s elektronickými žádankami a vyšetřeními nebo s širším sdílením zdravotní dokumentace. Do EZ karty se přihlašujete elektronickou identitou, třeba přes bankovní identitu. No a pokud aplikaci nechcete používat ve vašem mobilním telefonu, stejné údaje jsou dostupné také na webu e-zdraví. Tak myslete na to, že se EZ karta i web e-zdraví zase o něco rozšířili a najdeme tam mnohem více podstatných informací o našem zdraví.
1: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pracovního týdne 12 minut před 7. V páteční na jízdě Olivia Rodrigo. Dobré ráno, Moravo. Na playlistu za chviličku Savage Garden. Teď ale v pátek 4. září, taky k našemu rannímu tématu. A jak už jsme prozradili, trošičku se vrátíme v čase. Dneska si dáme malý návrat v čase, když to 40 roků zpátky, míříme do roku 1986. A společně s vámi hledáme věty, které dnes říkáme úplně běžně, ale tehdy by na nás lidé nejspíše nechápavě hleděli. Třeba na co mrkneme na Netflixu, nebo kde mám mobil, či pošli mi to na WhatsApp, nebo nemám Wi-Fi. Těch vět je určitě celá řada. Tak zkuste zapátrat, zkuste vymyslet, co dalšího by v roce 1986 znělo úplně jako science fiction.
1: Zdraví nás Honza z Brna, píše: Dobré ráno, již ani neřekl bych, kde mám svoje rádio a naladěný jich.
0: Ano, v 86. by to rozhodně science fiction bylo. Co Andrea, napiš mi to na WhatsApp, stáni si to do PC, máme tady demokracii, těch věd by bylo. To jo, Andrejko, děkujeme.
1: Ital Macharonek, čau kucí, tož bylo toho moc, třeba jdu na pracák, nejdu k volbám, soused je stébák, zdraví Macharonek.
0: Tak děkujeme, že na Macharonek prozradil, koho má vedle sebe. Co Joška, dobré ránko, nevím, jestli bych to nemohl říct v daném roce, ale vyskočila mi v hlavě hláška, čekuj toto.
2: No tak, kdo to slyšel v 86.
1: Asi by to tehdy, asi jako nikdo, málo že? Kdo by to porozuměl.
0: A i kdyby to někdo řekl, tak by právě daný člověk, u kterého byste to řekli, hleděl jak tele na nové vrata. Tak míříme zpět o 40 let do roku 1986 a hledáme věty, které dneska říkáme úplně běžně, ale tehdy by na nás mnozí nechápavě hleděli. Dokážete stvořit nějakou takovou větu, co vás napadá? Dejte vědět. 606 703 889 linka sloužící pro vaše SMSky a WhatsApp zprávy, anebo nám to napište rovnou na Facebook Rádia. A my to po 7. hodině zase vytroubíme do světa. Co nevidět, slibovaní Savage Garden. Hezké. Už páteční ráno, Moravo.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré páteční ráno, Moravo, na celou jižní a jihovýchodní Moravu, kam už za chviličku z horodinského studia ranní z Dirádiek vyrazí další hity pro dobrou náladu, po sedmé třeba One Republic. Ze Slovenska Mark Dan a z Česka i Verona. Je pátek 4. září, máme pro vás připraveny taky další čerstvé jihomoravské zprávy a dnes na jižní Moravě končí zvýšené nebezpečí požáru. Co si pod tím představit, prozradíme, co nevidět, přidáme další zprávy, aktuální předpověď počasí, slibující návrat tropických teplot.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
0: Dobré páteční ráno, Moravo, je 7.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Na jižní Moravě končí zvýšené nebezpečí požáru a průtah Mutěnicem je znovu otevřený. Opravy silnice 380 budou pokračovat dál. Jihomoravský kraj dnes v 8 hodin ráno ukončí období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platilo od konce července kvůli dlouhodobému suchu. S jeho koncem přestanou platit mimořádná omezení, například zákaz rozdělávání otevřeného ohně nebo používání pyrotechniky na rizikových místech. Letošní léto bylo pro hasiče výrazně náročnější než to loňské. Během prázdnin zasahovali u 156 požárů porostů, tedy více než dvojnásobného počtu oproti minulému roku. Hasiči ale připomínají, že i po zrušení opatření dále platí zákaz vypalování trávy a pálení biologického odpadu. Řidiči už znovu projedou Mutěnicemi bez omezení. Oprava hlavního tahu na silnici 380 mezi Hodonínem a Brnem skončila zhruba o měsíc dříve, než se původně čekalo. Práce trvaly asi 3 měsíce. Podle smlouvy měly skončit až 26. září. Obec ještě během podzimu plánuje zastřešit autobusové zastávky. Rekonstrukce silnice 380 ale pokračují dále. Krajští silničáři připravují opravu průtahu Krumbířem. Ta by mohla začít příští rok, pokud budou peníze. Následovat má také úsek mezi Terezínem a Krumbířem a do budoucna se počítá i s opravami směrem na Brno, například v Telnici.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Hlavně hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne od jihozápadu postupně převážně polojasno, večery skoro jasno. A dneska zpátky tropické teploty až 31 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 30 ve Zlínském kraji a na některých místech jihovýchodní Moravy může být i relativně větrno. Míříme k ranním teplotám, Veselí nad Moravou, Vratco, Velehrad 17, Velké Bílovice aktuálně 18 stupňů Celsia.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Připomínáme, v Brně v Ostravské ulici u křižovatky s Olomouckou havarovala dvě osobní auta, na místě je blokován jeden jízdní pruh, zdržíte se nárazově. Opatrně si jem šťastnou pátečnici.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Dneska je podle kalendáře ideální den trochu zvolnit, dát si něco sladkého navíc a zároveň udělat něco dobrého pro ostatní. Jaké speciální dny slavíme právě dnes 4. září, to si za chviličku prozradíme. V páteční radí z Rádia Jih teď, ale One Republic.

0: 9 minut po 7 hodině v páteční ranní jízdě zpěvačka s nádherným hlasem Duffy a její hit Mercy, co nevíjet ze Slovenska Mark Dan a Country Girl a nebo Verona, nejsi sám. My jsme velmi rádi, že v tom ani dnes v závěru pracovního týdne nejsme sami, tak zdravíme na celou jižní a jihovýchodní Moravu a děkujeme, že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. A teď už pojďme dojezd to, co jsme nakousli před pár minutkama. Na 4. září připadá den odpočinku maminek. A ruku na srdce, lepší načasování snad ani nemohl mít. Tedy ten den odpočinku maminek. Máme za sebou první dny školy a školek, což pro většinu maminek neznamená úlevu, ale maraton. Maraton v podobě zhánění obalu na sešity, dokoupit tempery přes skoordinovat rozvrh kroužku a k tomu přeladit celou rodinu z prázdninového bezvládí do neúprosného školního režimu. Pokud jste maminka, tak si dnes bez výčitek naordinujte pauzu. Pokud alespoň trošičku jde. Prádlo neuteče, k večeři může být klidně chleba s máslem a vy si dejte kafe, které tentokrát stíhnete snad vypít ještě teple. A zároveň může den odpočinku maminek být i inspirací pro otce a partnery. Uvařte dnes večeři vy, převezměte večerní koupání a nechte mamču hodit nohy na stůl. Dneska má rádo totiž oficiální povolení. No a pokud si rádi dopřejete něco dobrého, sladkého, jinými slovy nějaký ten dezertík, po obědě, po práci nebo jen tak ke kávě, tak dnes máme i den pod názvem Snězte dezert navíc. Takže dneska žádné počítání kalorií a žádné výčitky, pokud máte chuť na čokoládu, zmrzlinu nebo poctivou kremroli ke kávě, berte to tak, že si dnes prostě jednoduše smíte dopřát o jeden kousek navíc. A jen tak mimochodem, pokud si občas rádi pochutnáváte třeba na tiramisu, pak vězte, že jeho původ je v italských nevěstincích, kde sloužil jako rychlá, energetická, kofeinová a afrodiziagiální vzpruha pro tamní zákazníky. Tak proč se dneska nedat hned dva kousky, že? Možná, že tiramisu tak trošičku předcházel i Red Bullu. No a dnes slavíme také den potravinových bank a přímo díky nim pro náš region odvádějí obrovský kus práce týmy v Moravanech, u Brna a Otrokovicích, kam tímto teď zdravíme. Najdeme tam jejich centrální sklady. Potravinové banky na Kobecně dělají dvě zásadní věci. Brání nesmyslnému plýtvání jídlem, které by se jinak z obchodu vyhodilo, když se neprodá, a celkově pomáhají lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. A klobouk dolů před všemi z vás, kteří se zapojujete pravidelně do těchto sbírek v obchodech a právě na podporu potravinových bank. Češi v nich pravidelně lámou rekordy a plní nákupní vozíky, ať už těstovinami, konzervami, nebo třeba také dětskou výživou, nebo hygienickými potřebami. Dnes je tedy ideální den připomenout, že solidarita u nás kraj rozhodně nevymřela a poděkovat tak za vaše velká srdce. Tak tolik mrknutí na různé dny, jež se vážou k pátku 4. září. Neopomeneme ani dnešní oslavence, jimiž jsou Jindřiška a Rozálie. Jindřišky zdravíme na Hodonínsko, kde jich je 80, Kyjovsko jich hlásí 77, gratulace míří na Brněnsko, kde máme 526. Jindřišek, Rozálí, o kapičku méně, Hodonínsko 12, Kyjovsko 12, Brněnsko 83, ale jim samozřejmě blahopřejeme a jim bude náležet hudební dárek. Zraní zdy rády, jejich zakličku Mark Korn a Country Girl, tedy Mark Korn ze Slovenska, jež slaví s touto muzikou úspěch po celém světě. Mark Korn ze Slovenska. Mimochodem na Slovensku má pak svátek Rozália. Taky tam blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:18, ano, i my jdeme dál.
1: Japonci zase přichází s technickou vychytávkou, možná si u ní řeknete, jestli to vůbec potřebujete. Pak můžete zjistit, že třeba to až tak hloupý nápad není. O co přesně jde? Firma Sirius začíná prodávat takzvaný hudební límec, ten se jmenuje Swire Orbis. Vypadá trochu jako velká slukátka, abyste si to tak nějak plus minus představili, jenže místo na ty ušiska ho dáte spíše dolů, položíte ho kolem krku. Reproduktory tak máte pár centimetrů od uší, posloucháte hudbu, film nebo cokoliv jiného, ale zároveň osobně stále slyšíte i to, co se děje kolem vás, protože ty ušiska máte prostě a jednoduše volné. Výrobce z toho chce udělat takové prý malé osobní domácí kino. Má to mít i silnější basy a prostorový zvuk. Samozřejmě bude to na baterii, nebo už teď, v tuto chvíli to je na baterii. Ty výrobky, které jsou vyrobené, vydrží to až 22 hodin. V Japonsku ta srandička vyjde na nějakých 5800 korun přepočtu a prý zájem už je. Lidé jeho vývoj podpořili částkou přes 4 miliony korun. Firma Sirius není v podobných nápadech žádným nováčkem, před 2 lety zaujala sprchou, která umije člověka přímo v posteli a použitou vodu hned odsaje, takže matrace zůstane suchá. I takové věci tato firma vymýšlí. To se všechno v Japonsku prodává dodnes. Tento zase výdobytek moderní doby stojí asi 25 tisíc korun. Tak uvidíme, jak se uchytí tady tento límec. Lukene, když se dívám na tebe, možná takový límec pod tebou. No, co? Jako líbilo by se ti to chodit s takovým límcem, dělat machra, jak ti to krásně hraje?
2: Machrování tady někdo jinačí, kolego, že? No,
0: Eurythmics a Sweet Dreams už za chviličku, zpáteční ranní zdym, hezkej to.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Long Tuesday, když už je tady pátek, závěr pracovního týdne, krásné ráno Moravo, po půl osmé Ed Sheeran.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Hezké zářivé ráno, je půl osmé.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Příprava chybějící části dálnice D52 z Pohořelic směrem k rakouským hranicím se posunula. Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o stavební povolení pro úsek mezi Pohořelicemi a Novými Mlýny. Ještě během září chce podat žádost také pro část od Nových Mlýnů ke státní hranici. Brno plánuje v Přízřenicích výstavbu 323 družstevních bytů. Tři nové bytové domy mají vyrůst poblíž Moravanské ulice a hotové by mohly být v roce 2030. Stavba má podle předběžného plánu začít příští rok. Výd má zhruba na 1,4 miliardy.
9: Počasí.
10: Aktuálně v Hodoníně 18 stupňů, 17 hlásí Kněžduba Šlapanice, 19 pak Bulhary.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: I v pátek za vámi míříme na cesty opatrně v Brně v ulici Židenická. Aktuálně tam dopravní nehoda osobního auta s motorkou. Složky integrovaného záchranného systému jsou na místě. Počítejte se zdržením. Šťastnou páteční cestu a minutku a půl po půl osmé posíláme slibovaného Eda Sheerana.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Jeden Itál už měl vysokých cen benzínu opravdu dost, tak vymyslel způsob dopravy, který je levnější, ekologičtější a rozhodně nepřehlédnutelný. Více za pár minut, teď Ed.

0: 7.39, toto byla zpěvačka Pink, za chviličku Itál, Damiano David a do Itálie taky míříme, protože právě v Itálii našel jeden chlapík docela originální způsob, jak ušetřit za benzín. Čím tedy teď jezdí na nákup, na poštu nebo třeba k zubaři? Prostě přestal jezdit autem a přesedlal na koně. 56-letý Massimiliano z jeho Itálie říká, že natankovat jedno z jeho aut ho vyjde asi na 180 eur, tedy přes 4000 korun. A tak teď na zmiňované nákupy na poštu nebo za kamarády, nebo třeba jich zubaři, vyráží na klisně jménem Mája. Pamatujete mimochodem na včelku Máju?
1: Z něj každé ráno květá ta včelka Mája.
0: Ano, dobře, no to je jináčí Mája. No, koně má navíc v rodině, obchodoval s nimi už jeho pradědeček, pozdě dědeček i jeho tatínek. A Massimiliano se k ním po letech vrátil taky, dnes jich chová 8. No a tvrdí, že cestování na koně ho vyjde levněji, je příjemnější a člověk je tak nějak víc v kontaktu s přírodou. A má už připravený i plán B, prý zavtipkoval, že kdyby někdo někdy řekl, že zdraží se no na úroveň třeba benzínu nebo nafty, no tak si radši koupí kolo. Takže auto, kůň a pak už bývá prý jenom bicykl. Uvidíme, kde se ceny zastaví. I my tady v Česku sledujeme postupné opět a znovu zdražování pohonných hmot a vypadá to, že toho bude přibývat. Čekali jsme, že po motoristické sezóně to půjde dolů, ne, naopak, jde to nahoru. Takže koníci se vrací, myslím, že místo stojanu na kola u hospod za chličku budou to prostě takové jenom trámy, kde potom taky budeš moc jenom toho koně přivázat.
2: A salony tu budeme mít a jako na Divokém západě to tady bude, jako z westernu. Jako
0: to už tady kolikrát jete, pravda, na těch silnicích, ale představa, že jedeš ráno do práce a teď, že potkáš cyklistu, když je osvětlený, paráda, že potkáš neosvětleného, to je taky normální, ale že by tam potom někdo jel třeba jako na koni. No nevím, kolik, s jakým předstihem bys musel prostě do té práce vyrazit.
2: No asi s velkým, jako no. Na druhou stranu,
0: i když víš, co jsou tací jako koni závodní, jako, ty aby se znedivěl, že by tě to přivělo.
2: No a tak hlavně, že ta lož ušetří, jako no, vymyslel to hezky.
0: A za chvilku budou policisté rozesílat fotografie z těch kamer, nejenom aut, ale na těch fotografiích budou i koníčci. Nejenom pod kapotou. Dámy a David, the first time, za chvíličku zpáteční raní jízdy a za pár minut se vrhneme opět a znovu na naše raní téma, tak díky, že píšete dál.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut před 8. Black or White a Michael Jackson. Co nevidět, to zvířat, nikdy nic nebylo. Teď k rannímu tématu a vracíme se v čase přesně o 40 let zpět do roku 1986. A společně s vámi hledáme věty, které dneska říkáme úplně běžně, ale tehdy by na nás lidi nejspíš jen nechápavě hleděli. Třeba na co mrkeme na Netflixu, nebo kde mám mobil. To bychom asi v roce 1986 neřekli. Tak jaké další věty byste použili?
1: Veronika píše kartou nebo hotově?
0: No.
1: To by nešlo.
0: Jenom kartou, že? Jakou větu by Soňa použila do dnešního ranního tématu, ale v 86. by to nešlo? Hezké ráno, no já bych nemohla říct, nejdu do školy, zaspala jsem. To bych dostala takový výprask, že by šla i v sobotu. Je pravda, že některá pravidla se dodržovala asi 100% než dneska.
1: No, jako byla to opravdu jiná doba, hod 40 let zpět je 40 let zpět. Hanis napsala tak ti fláknu, že tě ani Google nenajde.
0: Co byste nemohli říct v roce 1986? Přidává se k rannímu tématu i Radek. Hostovi v hospodě. Tak to máme 3 pivka a bude to 150 kčs. To je naprostá pravda, Radku. Tehda za 150 by bylo zbořený možná půl autobusu, že?
1: Tak je pravda, že v té době samozřejmě se zase vydělávalo plus minus třeba kolem 5 kila, že
0: no měsíci. No to jo, takže to nesrovnáme, ale prostě 150.
1: No to by nešlo říct, no. To by byla hodně drahá pivka na tu dobu, no.
0: Tak Radku, moc děkujeme, ptáme se dál, co byste nemohli říct v roce 1986. Bavili jsme se o tom, třeba kde má mobil, nebo pošli to přes WhatsApp. Jaké máte heslo k Wi-Fi, to jsme v 86. prostě vůbec nevěděli. Maximálně tak Lego Merkur a člověče nezlob se. Tak budeme velmi rádi, když si uděláte chvíčku. Zapojíte se, klasika přes Facebook, rádi jich posílat, ale můžete SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Díky za to, další komenty nabídneme po 8. hodině v páteční ranní jízdě.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
4: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: Rexe a I Am God po 8. hodině pro vás pro ranní ptáčata ADC. Taky Dermot Kennedy. Nebo Miraja Malinovej Syru. V brněnských přízrnicích má virus přes 300 družstevních bytů, ovšem místní se bojí všeho. To vám udalí páteční jihomoravské zprávy Rádia X.
1: Na Rádiu X pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyberou

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
4: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
1: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
5: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký lesní.

0: se Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hezké ráno, Moravo, je tu pátek 4. září, odbíjí 8. hodina.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Dálnice z Brna na Vídeň zase o krok blíž a v brněnských Přízřenicích má vyrůst přes 300 družstevních bytů. Místní se bojí hlavně dopravy. Příprava chybějící části dálnice D52 z Pohořelic směrem k rakouským hranicím se posunula. Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o stavební povolení pro úsek mezi Pohořelicemi a Novými Mlýny. Ještě během září chce podat žádost také pro část od Nových Mlýnů ke státní hranici. Pokud vše půjde podle plánu, stavba obou úseků by mohla začít už příští rok. Ředitelství zároveň dokončuje podklady pro výběr stavební firmy a soutěž chce vypsat ještě letos. Samostatně se bude řešit přechod přes vodní nádrž Nové Mlýny, kde má dálnice vést po násypu. Povolení pro tuto část chce ředitelství silnic a dálnic řešit příští rok. Celkové náklady na všechny tři úseky se nyní odhadují na více než 11 miliard. Brno plánuje v Přízřenicích výstavbu 323 družstevních bytů. Tři nové bytové domy mají vyrůst poblíž Moravanské ulice a hotové by mohly být v roce 2030. Stavba má podle předběžného plánu začít příští rok a vyjít zhruba na 1,4 miliardy korun. Město očekává vydání stavebního povolení ještě letos. Místní obyvatelé ale mají z projektu obavy. Nejvíce se bojí dalšího nárůstu automobilové dopravy, která je podle vedení městské části problematická už dnes. Brno jich proto požaduje, aby s novou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Připravuje se například mateřská škola a řešení kanalizace. Zájem o družstevní byty město eviduje už několik let. Pokud po oslovení dřívějších zájemců nějaké byty zůstanou, chce Brno otevřít další možnost přihlášení.
3: Rádio Jih. Počasí.
2: Pátek, tedy dnes závěru pracovního týdne, podle meteorologů máme očekávat tropické teploty. V Jihomoravském kraji až 31, ve Zlínském maximálně 30 stupňů Celsia. Ač to teď díky obloze tak nevypadá. Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne od jihozápadu, ale postupně převážně polojasno, večer dokonce i skoro jasno. No a dvě minutky po 8 hodině ještě zkontrolujeme ranní teploty. Zdravíme do Zlína, kde měříte 19 stupňů Celsia, i Otnice měří stejnou teplotu, Sudoměřice 20, Kostice 21 stupňů Celsia.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: A znovu taky v pátek na cesty na D2 na 17. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte s opatrností a počítejte s možným nárazovým zdržením. Na D55 mezi 28. a 34. kilometrem ve směru na Otrokovice v levém jízdním pruhu proběhá údržba vozovky. Tady opatrně. Připomínáme, v Brně v Židenické ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte proto s omezením provozu. Opatrně si hem šťastnou páteční cestu.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Němčina, francouzština nebo radši dramaťák? Na základních školách se má změnit jedno pravidlo. Více už za chviličku na jihu.

0: to uteklo, nejenom ty letní prázdniny, ale start nového školního roku. Už má za sebou v podstatě taky první týden. A tak první odpočinkový víkend pro školáky. Přece jenom se ale 10 minut po 8 hodině v páteční ranní jízdě jednomu školskému tématu nevyhneme. Druhý cizí jazyk už na základce nemusí být pro všechny povinný. A to nejpozději od září 2028 si děti budou moci vybrat, jestli chtějí vedle angličtiny studovat třeba němčinu nebo francouzštinu, anebo si místo toho zvolí jiný předmět. Školy ale budou muset druhý jazyk dál nabízet a pokud o něj bude mít zájem třeba jen jediný žák, měli by mu výuku umožnit. Konkrétně třeba ve Váticích na Břeclavsku chtějí dál nabízet němčinu vzhledem k blízkosti Rakouska. Je to podle školy naprosto logická volba. Kdo ji chtít nebude, bude si moct místo ní vybrat třeba dramatickou výchovu nebo sbor. Obojí má na škole velkou tradici. Předměty si zvolí žáci ještě v 5. třídě a docházet do nich budou od 6. ročníku. Naopak angličtina zůstane povinná a požadavky na ní se zpřísní. Na konci 5. třídy by děti měly zvládat úroveň A2 a v 9. B1, tedy o něco více než dnes. Změnu prý vítá většina ředitelů škol, část odborníků a politiků, ale upozorňuje, že tím může význam druhého cizího jazyka na základkách oslabit. Ať tak nebo onak, na základních školách se má změnit jedno pravidlo, které dnes platí prakticky pro všechny děti a nově budou mít mnohem větší možnost volby. No, nejpozději od září roku 2028.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 18 minut, vám z Joy, základčko Mira, já malinovej super syrup a jestli skladně poznáte podle tohoto nespěvu, o čem, že bude Indros hovořit. Stál tam slon a možno chcel být mojím snom.
1: Asi za skudák nezdal prášek, ne, do toho je pátek.
0: Došli ještě, mě.
1: Do toho je pátek, ještě teď konec. Míříme na safari do Thajska, tam skupina...
0: Ale řeči bude o slonovi.
1: Ano, no samozřejmě, tak, no tak to ti nemůžu přece tak pokazit, no, po takovém nádherném výkonu, aby se bavilo něčem jiném.
0: Tak,
1: jako,
0: to je potřeba říci, že opravdu řeč bude o slonovi.
1: Takže míříme na safari do Thajska, ano, skupina turistů, představte si, jak zažívá jako krásné okamžiky samozřejmě, no ale zažívá také setkání se slonem z větší blízky, než by si asi mnozí přáli. Část výpravy se totiž oddělila od průvodkyně a zůstala poblíž pozorovatelný. Jenže, zatímco se návštěvníci rozliželi kolem sebe, jeden divoký slon se k ním začal přibližovat zezadu a oni to vůbec neviděli, nevšimli si ho. Musel teda, s ohledem na to, že to byl teda slon, tak musel být nějaký jako opravdu takový jak z nějakého filmu, víš, jako že šlo potichoučku, víš, polehoučku, protože nevšimnout si slon na to zase taky není tak jednoduché, jo. Průvodkyně se snažila na zvíře upozornit, protože to zjistila a viděla její varování, ale turisté neslyšeli. Slon pak přidal do kroku a v tu chvíli už bylo jasné, že je čas rychle změnit plán. Skupinka, ve které byli i starší lidé, posléze jak slona konečně spatřila, se dala na útěk, na pomoc i rychle přispěchali rangeři a všechny odvedli do bezpečí. Celý případ dopadl dobře, nikomu se naštěstí nic nestalo, no ale ten zážitek z toho, jak si prohlížíte samozřejmě safari a čekáte, že tak uvidíte všechno z nějaké, řekněme, rozumné vzdálenosti a náhle vás v uvozovkách začne honit slon, to je věc, kterou asi člověk zažít nechce a jenom se ukazuje, no, že tam se nevyplácí odcházet od těch průvodců, kdyby zůstali s paní průvodkyní, nic jim nestalo.
0: Les, tak slon je tam doma, že? No, tak se nemůžou divit, že potom vyprovodí, jako lidi zabírají všechno, lesy, moře a něco všecko a potom jsou ještě vyhukaní, že stál tam slon, no, a hotové, vyřízené. Miraj, malinovej syrop, páteční na nízdě. Dobré jítro.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Čokoládová kráska Rihanna, Mraní z Gerardy, dobré páteční ráno Moravo, už po půl deváté, tedy za chviličku s Sole Zylem a Runaway Train. Takže Temper City. A nebo Sebastian. Je pátek 4. září, máme pro vás další čerstvé jihomoravské zprávy. I ta kratší verze prozradí, co nového.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Nová sezóna.

0: 3. do 6. září v prodejnách CCC. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Dobré páteční ráno, Moravo, je 8:30.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Jihomoravský kraj dnes v 8 hodin ráno ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platilo od konce července kvůli dlouhodobému suchu, s jeho koncem přestávají platit mimořádná omezení, například zákaz rozdělávání otevřeného ohně nebo používání pyrotechniky na rizikových místech. Řidiči už znovu projedou Mutěnicemi bez omezení. Oprava hlavního tahu na silnici 380 mezi Hodonínem a Brnem skončila zhruba o měsíc dřív, než se původně čekalo. Práce trvaly asi 3 měsíce a podle smlouvy měly skončit až 26. září.
10: Počasí.
11: Momentálně měříme v Břeclavě 1 na 20 stupňů, tu samou teplotu hlásí Velké Bílovice, Strážovice mají 18 a Velehrad pak 19 stupňů.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Míříme na cesty na dálnici D1 na Vysočině, uzavřela nehoda dodávky a kamionu, takže cesta na Prahu po dálnici D1 na Vysočině v tuto chvíli je D1 neprůjezdná a my na ní zůstáváme, protože na 188,5 km ve směru na Brno stojí porouchané nákladní vozidlo a blokován je pravý jízdní pruh, počítejte se zdržením v koloně. V Brně ve Sportovní ulici u křižovatky s Cimburkovou bouralo osobní auto s motorkářem, na místě je blokován jeden pruh, počítejte se zdržením. Opatrně si hem šťastnou páteční cestu.
10: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Jedna slaví narozeniny, druhé před startem kariéry sořilo skoro všechno, co měla. Jedna česká kapela právě před 32 lety dostala jméno. Za chviličku více.

0: Hraní, zdě dobré ráno, Moravo, čas 8.39, čas nahlédnout do hudební historie dnešního dne a že je zase zajímavá. 4. září roku 1981 se totiž narodila jedna z nejvlivnějších zpěvaček 21. století. Narosky po celý dnešní den totiž slaví zpěvačka Beyoncé. Po raketovém startu s dívčí se skupením Destiny's Child se vydala na solovou dráhu, ve které prorazila třeba se singlem Single Ladies. Mimochodem, Beyoncé drží s více než 30 zlatých gramofonků historický rekord jako vůbec nejoceňovanější umělec v dějinách cen Grammy a rozhodně si tento úspěch tvrdě odmakala. Její tatínek a tehdejší manažer Matthew Knowles jí totiž v dospívání například nutil běhat 5-kilometrové trasy a během celého běhu bez přestávky zpívat na plné plíce. Cílem prý bylo vybudovat extrémní kapacitu plic a zpevnit bránici, aby na pódiu zvládala náročné taneční choreografie na vysokých podpatcích bez jediného zakolísání dechu. Jeden by se zeptal, jestli už to místo cvičení není týrání. No ale evidentně se výsledek dostavil. Tak k narozkám gratulujeme. 4. září roku 2002 pak vyvrcholila první řada pivecké talentové soutěže, chcete-li show American Idol, tedy pořadu, ze kterého o 2 roky později vznikla i česká superstar. Historicky první vítězkou této celosvětové show se stala tehdy 20-letá sevírka z Texasu, kterou dnes zná celý svět po jménem Kelly Clarkson. Mimochodem, těsně před jarním castingem do této pivecké show jí do základu vyhořel podnájem v Los Angeles. Zůstala bez peněz, přespávala v autě a na konkurs dorazila v improvizovaném topu, který si prý sama spíchla ze starých ustřižených džínů. Po roce Simona Cowella a celou Ameriku odzbrojila svou bezprostředností a svým suverénním hlasem. Takový byl doslova pohádkový vstup, když trošičku ohnivý Kelly Clarkson na hudební scénu v roce 2002. No a na začátku září roku 1994 začala naplno uzavírat historie kapely Starý Hadry a začala se psát budoucnost českého fenoménu skupiny Činasky. Abychom to objasnili, když v ranní jízdě jsme o tom už několikrát hovořili, Michal Malátný založil původně v roce 87 kapelu Starý Hadry, ale v roce 94 se rozhodl kapelu profesionalizovat a radikálně restartovat. Možná netušíte, že inspirován byl literárním alter egem spisovatele Charlese Bukovského, neboli Andrým Činaským. Zvolil nový název Činasky. Rok na to nahráli debutové bezejmenné album a odstartovali tak cestu k pozici jedné z nejúspěšnějších českých kapel po revoluční scéně. Když už tady máme ten pátek 4. září, závěr pracovního týdne, tak připomeneme, že svátek po celý dnešní den mají Jindřišky a Rozálie. Jindřišky máme na Břeclavsku v počtu 97, Vyškovskoj hlásí 53 a Hlustopecko 65. Mnohem méně máme Rozálie, ale máme je tady. Uhelsko, Hradisko hlásí 28, Hlustopecko po 10, stejně jako Vyškovskoj. Tam ale pošleme za chviličku hudební dárek kapelu Sebastian a Toulavou. Mimochodem na Slovensku má pak svátek Rozália. I blahopřejeme.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: minuta bude 9, toto byly Purple Disco Machine, za chviličku Lady Gaga a nebo George Ezra. Pojďme ještě jednou v páteční ranní jízdě k radnímu tématu. Dneska jsme si dali malý návrat v čase, malý, přesně o 40 let zpět do roku 1986 a hledali jsme společně s vámi věty, které dneska říkáme úplně běžně, ale tehdy by na nás mnozí zírali a vůbec nevěděli, která páčka, jakože třeba na co mrkneme na Netflixu, nebo kde má mobil, proč mi nejde Wi-Fi, nebo pošli mi to na WhatsApp. Tak jaké věty byste zvolili vy, respektive co byste nemohli říct v roce 1986, ale pro ranní jízdu jste je zvolili?
1: Janča píše, dobré ráno, v roce 1986 bych nemohla říct, že pojedu na nákup do Rakouska, zaplatím kartou v mobilu ze svého eurového účtu. To by nešlo.
0: Co Tereska? Nabiju si auto, abych dojela do práce. I když je pravda, že elektromobily, nebo alespoň pokusy o ně, už byly, ale asi by si to neřekl normální smrtelník.
1: Hana napsala, v 86. jsem se zrovna narodila, takže jsem toho moc nenakecala.
0: Ale takové to mami, tati, to jsme mohli říkat i předtím, že vlastně. Co Vlastník? Určitě bych naletěl do Egypta a už vůbec ne z Brna.
1: Janka píše, DPD, GLS, PPL, zásilkovnou nebo do boxu.
0: No a když jsme se ptali, co byste nemohli říct v roce 1986, tak určitě byste neřekli při čtení novinových titulků, co myslíte, bude to EET nebo nebude to EET? Psala nám Jitka na Facebook Rádia Jich. Tak i jí moc děkujeme.
2: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Těsně před devátou, v páteční ranní jízdě George Ezra, po deváté do práce, do aut, kamkoliv, kde ladíte rádio, jich rádio Jižní Moravy, třeba Shakira. Taky je v Čafárna i Perpetuum Mobile. A nebo Armin van Buuren. V Rutách Mutěnicemi je znovu otevřený, ovšem opravy silnice 380 budou pokračovat dál. Jedno z témat pátečních jihomoravských zpráv. Je startují tady na rádiu Jih už za okamžik.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Kovo matky, jo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na bvvinařství.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opávia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
8: Odbí 9. hodina, hezký pátek.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Na jižní Moravě skončilo zvýšené nebezpečí požáru a průtah Mutěnicemi je znovu otevřeno. Pravy silnice 380 budou pokračovat dále. Jihomoravský kraj dnes před hodinou ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platilo od konce července kvůli dlouhodobému suchu. S jeho koncem přestávají platit mimořádná omezení, například zákaz rozdělávání otevřeného ohně nebo používání pyrotechniky na rizikových místech. Letošní léto bylo pro hasiče výrazně náročnější než to loňské. Během prázdnin zasahovali u 156 požárů porostů, tedy více než dvojnásobeného počtu oproti minulému roku. Hasiči ale připomínají, že i po zrušení opatření dále platí zákaz vypalování trávy a pálení biologického odpadu. Řidiči už znovu projedou Mutěnicemi bez omezení. Oprava hlavního tahu na silnici 380 mezi Hodonínem a Brnem skončila zhruba o měsíc dříve, než se původně čekalo. Práce trvaly asi 3 měsíce a podle smlouvy měly skončit až 26. září. Obec ještě během podzimu plánuje zastřešit autobusové zastávky. Rekonstrukce silnice 380 ale pokračují dále. Krajští silničáři připravují opravu průtahu Krumvířem, která by mohla začít příští rok, pokud budou peníze. Následovat má také úsek mezi Terezínem a Krumvířem a do budoucna se počítá i s opravami směrem na Brno, například v Telnici.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Zpočátku pátečního dne bude většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně i polojasno a večer dokonce skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty, ano, vrací se tropy až 31 stupňů Celsia. Tropickou třicítku byste měli naměřit i ve Zlínském kraji. No a aktuálně Pasohlávky Brno 21, Starý Podvorov 23 stupňů Celsia, Moutnice rovných 20 stupňů Celsia.
11: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih. doprava.
8: Bohužel i v pátek máme komplikace hlášeny z cest. V Brně mezi Modřicemi a Želešicemi stojí porouchané nákladní vozidlo a provoz je řízen Kyvadlově. Proto počítejte se zdržením, a to v obou směrech. A připomínáme, v Brně ve Sportovní ulici u křižovatky s Cimburkovou havarovalo osobní auto s motorkářem, na místě je blokován jeden jízdní pruh. Počítejte taktéž se zdržením. I v pátek v závěru pracovního týdne z ranní jízdy Rádia Jih. Šťastnou cestu.

0: 9 hodin 10 minut, je tady pátek. Za chviličku Mr. Props ukončí své vystoupení, aby pustil Evču Farnou a ta nám nabídne Perpetuum Mobile. A k Evči ještě Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jen tak mimochodem, věčný pracovní koloběh, přehlcenost, vyčerpání a běh za něčím, co nevíme, zda za to stojí. To je téma singlu Perpetuum Mobile. Tak my už to nějaký ten týden šmirgleme ve vysílání rádia jich, tak se zkuste, jestli máte chviličku nad tím textem možná zamyslet.
1: Miluju.
0: Myslím si, že v závěru pracovního týdne dostává tak jako ještě víc na síle. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ale teď z úplně jiného soudku.
1: A na začátku školního roku ještě. Je to pečka.
0: Ale víš co, uteklo to, ne? První týden, fuč.
1: Jo. Jsem ráda, že je pátek.
0: Ty jako čerstvá maminka školačky.
1: No právě, no a to musíš všechno nakupovat a furt něco si v tom dělat pořádky a nějak to zabíhat a tak. Ale to je hezké samozřejmě.
0: Já nevím, nakolik poslouchala či neposlouchala ranní jízdu, ale my jsme dneska zmiňovali, že na 4. září připadá den odpočinku maminek.
1: Ano,
0: jako jo.
1: Ano, já jdu dneska na kosmetiku.
0: Já bych to možná prodloužil celý ten víkend. Jako
1: tak jo.
0: Nebude to vůbec jednoduché, ale pevně věřím, že mnohé maminky to zvládnou, no, jsou šikovné.
1: Jo, zvládněte si odpočinout.
0: Rozhodně jim budeme držet pěsti mezi tím obalováním sešitu a učebnic. No ale teď konečně už toho úplně jiného soudku, protože co všechno se může stát cestou k zubaři? Jeden muž ze State Islandu by vám řekl, že opravdu úplně všechno a jeho výmluvu, proč nakonec na křeslo nedorazil, by mu asi uznal každý, nebo taky docela dost možná mnozí nevěřili.
1: Zase si tajemný, jak hrát v Karpatech.
0: Jakož to vždy. Dejte nám pár minut a dozvíte se víc.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin 19 minut na rádiu Wave, pátek, vítá se Teenage Dirtbag. Za chviličku to rozjede Armin van Buuren a my to taky rozjedeme, protože jestli patříte mezi lidi, kteří hledají jakoukoliv výmluvu, proč nejít k zubaři, zejména jako děti jsme to dělávali, některým to zůstalo i do dospělosti, že?
1: Že?
0: Tak musím říct, že Thomas ze State Islandu nastavil laťku opravdu hodně vysoko. On právě vyrážel z domu na cestu k zubaři, když pršelo, měl deštník, šel kolem stromu a z ničeho nic, v podstatě, jak se říká, blesk z čistého nebe, normálně práskl do toho stromu a němu to zachytilo nohu. Část prý toho blesku, říkají záchranáři, prostě pásla do té nohy. On teda říká, že okamžitě prý pocítil nějaké to brnění, pak necítil tu nohu, byla to bolest, pálení potom po celém těle a nevím co všecko. Naštěstí zásah přežil, abychom to zkrátili. No a člověk si říká, že přežít blesk a zároveň se ten den vyhnout zubaři, to už je opravdu hodně divoká forma štěstí v neštěstí, ne?
1: Ten si to ale hodně přál, aby k tomu zubaři nemusel hodně si to přál.
0: No a teď čekáš půl roku, než ti objedná, že? No a ty tam nedorazíš, tak jsou samozřejmě naštvaní. A teď on tam volá, prosím vás, já se omlouvám, já jsem nemohl přijít. No to jsme zjistili jako, my tady máme narváno a vy si nepřijdete. Víte, ale mě jako zasáhl blesk, no jasně, tam. Teď ještě tu pohádku o té karkuluce nám řekněte. Ne, fakt, ho zasáhl blesk a musel říct, omluvit se kvůli tomu, že ho zasáhl blesk, nepřišel na tu preventivní prohlídku.
1: No ale jako nedivím se, že mu to nevěřili, jestli mu to nevěřili.
0: Takže v případě, že byste se chtěli něčemu vyhnout, poprosíme vymyslet něco méně dramatického.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Everything But The Girl, Missing, za chvíličku Krištof Šňurit a pracovní Šňura s pátkem pro mnohé končí, protože za dveřmi je...
1: Víkend! No a za chvilku si povíme o tom, o lidské vynalézavosti, protože jednomu muži se stalo na letišti, že mu kontrolovali kufr. A našli mu tam 22 párů ponožek, což jako by bylo v pohodě, jako,
2: záviděl mu to stát někdo nebo
1: já? Ale ty ponožky byly takové jako nadspanější, než by měly být.
0: Aha, odtud vítr fouká. Takže budeš konkrétnější za chviličku.
1: No to budu.
0: No tak pokud vás u víkendu čeká třeba i nějaké to praní, tak potom víme, že největší přístroj na speciální přístroj na ztrátu ponožek
1: je pračka,
0: ano, že ono ano. To potom spárovat. Vy potom své.
1: Ale tady ty ponožky by se teda rozhodně do pračky dostat neměly.
0: Jo.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Leno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
7: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98.

0: tak na jihu, že jsou ponožky důležité, věděli už ve starém Egyptě. No a v 21. století se zjistilo, že nejsou dobré jen na nohy.
1: Je to tak.
0: Ale dá se s tím hledat, co konkrétně prozradí právě teď Verča.
1: Ano, máme tady zprávičku z Tokia. Celníci na letišti prohledali zavazadla jednoho 23-letého Mexičana. Ten přiletěl z Jižní Koreje. No a v kufru našli 22 párů ponožek. Tako, nic neobvyklého. Jenomže ty ponožky byly takové trošku plnější než obvykle. Každý pár byl totiž nacpaný ještěrkama. Celkem 200 kusů živých ještěrek. Někteří z nich byli dokonce chráněné druhy. Muž je koupil v Mexiku za tak 3,5 až 4,5 dolarů za kus. No a v Japonsku by je prodal za až 630 dolarů za kus. Takže jako investice snu, ale taková trošku nelegální. No. Takže samozřejmě on se přiznal, ještěrky byly zabavené, muž asi zatčený.
0: Tak předpokládám, že když byly ty ještěrky naštěstí živé a teď dostanou tu svobodu zaslouženou, tak to byly nepoužité ponožky, protože za normálních okolností by jsi byli v kómatu, že?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pokračujeme z Rádia Jich, no a rovnou se vrhneme na muziku, kterou uslyšíme po 10. hodině. Bude to třeba zpěvačka Taylor Swift s hitem The Fade of Ophelia. Kapela Škvor přidá sílu starých.

0: Sadnice využijí vodu ze starých dolů, vzniknou mokřady a nádrže. Tak například o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia Jih v podání Petra Jindry. Krásný pátek.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyberou

0: Let. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
1: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Máme 10 hodin z rádia, chceme krásný pátek.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Šardice využijí vodu ze starých dolů, vzniknou mokřady a nádrže a úpravy svratky rybám prospěly. V centru Brna se vrací původní druhy. V Šardici chtějí využít vodu ze starých dolů jako další zdroj v době sucha. U sportovního areálu vznikne soustava čistících mokřadů, jezírko a nádrž, do kterých se bude přivádět podzemní voda z poddolovaného území. Po přírodním vyčištění obec využije například na zalévání veřejné zeleně a další užitkové účely. Do budoucna se počítá také s kombinací důlní a dešťové vody. Projekt podpoří Jihomoravský kraj částkou 1 milion korun. Kraj podobné možnosti hledá dlouhodobě, aby se kvalitní pitná voda používala hlavně tam, kde je skutečně potřeba. Proměna náplavky podél v centru Brna podle vědců pomohla rybám. V úseku u Poříčí se po úpravách výrazně zvýšil počet původních proudomilných druhů. Před 15 lety tam odborníci našli jen 10 ryb ze 3 druhů, loni už na 30 místech napočítali zhruba 150 kusů. Objevují se například parmy, ostroletky, jelci, tloušti nebo oukleje. Podle biologů je to známka toho, že se ryby v řece znovu přirozeně rozmnožují. Pomohly hlavně nové štěrkové pláže, peře a také další úkryty, které po protipovodňových úpravách lépe připomínají přirozený tok řeky. Vědci teď dále sledují počet i pestrost rybího plůdku, podle kterých mohou posoudit také kvalitu prostředí ve svratce.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne od jihozápadu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. No a teploty tropické v Jihomoravském kraji až 31 stupňů a ve Zlínském 30. Právě teď 9:50 Lipov, Vrbice, Bučovice hlásí 20 a v Brně máte 21 stupňů Celzia.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih, do doprava.
5: Hezké dopoledne taky za volanty. Opatrní buďte v tuto chvíli hned na několika místech na Brněnsku. Mezi Nebovidy a Střelicemi došlo ke střetu dvou osobních aut. Projíždí se tady Kyvadlově. Na trase z Pohořelice směrem na Brno před sjezdem na Modřice stojí porouchaná dodávka. Na místě je kratší kolona, tak s tím počítejte. A ještě v Brně v ulici Nové Sady na křižovatce s Fuchsovou bourala dvě osobní vozidla. Tady je zdržení minimální. Tak hlavně opatrně a ať už máte namířeno kamkoliv, mějte s rádiem šťastnou páteční cestu.

0: náš den na tanečním parketu a my se z tanečního parketu za chvilku přesuneme k výrobní lince. A řeč bude o jednom nápoji. Dneska ho koupíme skoro na každém rohu, ale před 55 lety mohla jedna lahev tohoto nápoje znamenat docela vzácný dárek, protislužbu nebo něco, co se schánilo přes známé. A právě u Brna tehdy začal příběh její československé výroby. Zkuste si tipnout, o jaký nápoj to jde. A my si to prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čas 10:17. No a teď už si povíme na rádiu o tom slibovaném nápoji. Je to Coca-Cola. Dneska už je Coca-Cola úplně běžná věc, ale před 55 lety měla v Československu úplně, ale úplně jiný nádech. Byla symbolem západu a dostat se k ní rozhodně nebylo samozřejmé. První Coca-Cola, vyrobená přímo v tehdejším Československu, sjela z linky 3. září 1971, a to v Modřicích u Brna. Vyráběla ji tam Fruta Brno a Československo se tím stalo teprve čtvrtou socialistickou zemí, kde se Coca-Cola stáčela. První tři byly Maďarsko, Bulharsko a Jugoslávie. Tajný recept ale pracovníci neznali. Do Modřic se vozil hotový černý koncentrát, který se smíchal s cukrem a upravenou vodou, nasytil se bublinkama a plnil do čtvrtlitrových skleněných lahví. A zajímavé je, že ani domácí výroba z koly neudělala běžné zboží. Prodávala se totiž hlavně v lepších restauracích, v Tuzexu, mezinárodních vlacích anebo letadlech a podle vzpomínek zaměstnanců fungovala taky jako vítaný dárek anebo dokonce úplatek. Ve Frutě si navíc zaměstnanci mohli za korunu koupit takzvané nedolitky, to znamená lahve, ve kterých kvůli pěně nebylo přesné množství nápoje a právě ty potom často putovaly mezi známýma, mezi návštěvama nebo třeba na svatby. Jenom v roce 1971 se v Modřicích vyrobilo přes 18 milionů litrů Coca-Coly. Dneska už se tam nevyrábí, ale právě tady u Brna začala před 55 lety její československá kapitola. A měli to tenkrát pro naši dobu, teď bychom řekli, udržitelně řešené pěkně, ty skleněné prázdné lahve se vracely zpátky do závodu, tam se vymývaly a používaly se znova. Takže dřív to byla vzácnost, dneska už je to pití, které převážně v plastu koupíme téměř všude, ale aspoň si při příštím pití Coca-Coly třeba vzpomenem na to, že před 55 lety si ji člověk jinak vážil a nebo ji mohl použít jako takový menší úplatek. Teď už na rádiu Jich John Osborne a 90-kové One of Us.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: několik málo minut. A za moment už taky hit Don't Wanna Go Home.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Nová sezóna.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: My máme na Rádiu X za sebou další z hitů pro dobrou páteční náladu. No a poměrně náročný zásah mají za sebou hasiči na Pálavě. V oblasti Nového Hradu u Horních Věstonic se zranil muž středního věku, jenomže byl v místě, kam se sanitka nedokázala dostat. Proto na pomoc vyrazili pozemní jednotky hasičů a zapojil se taky vrtulník s leteckými záchranáři a posádkou policie. Zraněného muže dostali z těžko přístupného terénu až k sanitce, záchranáři ho na místě ošetřili, no a potom ho převezli do Břeclavské nemocnice. Celá tahle akce zabrala zhruba 40 minut. Tak důležité je, že všechno nakonec dobře dopadlo. Pánovi přejeme, ať je brzo fit. No a na playlistu Rádia Jih se už za malý moment bude hledat žena. Krásné dopoledne.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin. Jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pěnová párty, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pátek. No a pojďme na ukázku muziky, kterou si budeme zpříjemňovat tu naši dnešní páteční 11. hodinu dopolední na playlistu R.E.M. a 90. Losing My Religion. Kygo je přidá hit a Save My Love. A dáme se taky kabáty a jejich burlaky. A přidá čerstvé jihomoravské zprávy rádia jejich a v nich info třeba o tom, že vinobraní na Slovácku začalo dřív úrodu, ale zmenšilo sucho. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné páteční dopoledne.
1: Na rádiu jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v raní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu. Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký let.

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany Louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
10: Přesně v 11 hodin přejeme z rádia jejich krásné dopoledne.
11: Rádio jejich. Jihomoravské zprávy.
12: Vinobraní na Slovácku začalo dříve úrodu, ale zmenšilo sucho a brněnský soud potvrdil zdravotnicím podmínky za smrt studenta při vojenském výcviku. Vinaři na Slovácku už zahájili letošní sklizeň hroznů zhruba o 10 dnů dříve než loni. Například v Polešovicích už sbírají odrůdu Solaris na burčák, v dalších vinicích přichází na řad Sauvignon, Rulandské šedé nebo Muškát moravský. Hrozny mají podle vinařů letos díky teplému létu vyšší obsah cukru a kvalita by měla být dobrá. Velké sucho ale snížilo množství šťávy, kterou z nich vinaři získají. Místy je výlisnost kolem 50% místo obvyklých 70. Většina letošní úrody by proto mohla být ve sklepích už během září. Začátkem vinobraní zároveň na Slovácku startuje období burčáků, otevřených sklepů a vinařských slavností. Krajský soud v Brně potvrdil dvěma zdravotnicím podmíněné tresty za smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova v roce 2023. Podle soudu obě pochybili při vyšetření zraněného mladíka, jeho stav podcenili a případ nekonzultovali s lékařem. Jedné ze zdravotnic zůstal trest 2,5 roku vězení s podmínkou na 3 roky, druhé soud trest zmírnil na 1 rok s podmínkou na 20 měsíců. Student se při nočním přesunu zranil opažbu zbraně a později se jeho stav výrazně zhoršil. Soud zdravotnicím vytkl také chyby při následné resuscitaci a převozu do nemocnice, kde mladík zemřel. Obě ženy vinu odmítají a upozorňují mimo jiné na špatné vybavení ošetřovny a problémy v organizaci péče.
10: Počasí. Teď dopoledne může být ještě oblačno, odpoledne od jihozápadu, ale očekáváme postupně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 31 stupňů v Jihomoravském a 30 ve Zlínském kraji. No a právě teď Zlín měří 21, Strážnice a Modřice 22 a Zaječí 25 stupňů Celsia.
13: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rádio Jih, doprava.
10: Zdravíme

0: dopoledne přejem ze studia Rádia Jih. Za moment Linkin Park nebo Jonas Brothers a budeme pro vás mít i takový výletní tip nebo takovou výletní vychytávku. Jestli se během podzimu chystáte totiž do Zlínské zoo, tak se vyplatí hlídat hlavně pátky. A je přitom úplně jedno, jestli vyrazíte s dětmi, sami, anebo třeba s prarodiči. Zoo totiž na několik týdnů výrazně zlevňuje vstupné a my si k tomu detaily povíme na Rádiu Jih už za pár chvil. Teď Linkin Park a Indian.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jich, máme 11 hodin a 16 minut. No a máme tady tu slibovanou výletní vychytávku. Na výlet do Zoo Zlín teď můžete vyrazit levněji, ale musí to být páteční výlet. Každý pátek totiž ode dneška až do 23. října bude vstupné stát jednotně stovku. A stovka platí úplně pro všechny, pro dospělé, pro seniory i pro děti od 3 let. Lístek koupíte klasicky na pokladně, případně předem přes web zoologické zahrady. Zatím chce poděkovat jak pravidelným návštěvníkům, tak zároveň nalákat i ty, kteří se tam letos ještě nedostali. A k vidění je tam toho rozhodně dost. Třeba nová africká oblast Karibuny, selvy a slony, zátoka Rejnoku nebo Jaguar Trek. Od začátku září je tam taky navíc otevřené i nové indické bistro. Co se týče otevírací doby, tak zoo má teď každý den otevřeno od 8:30 ráno do 6 večer. Takže pokud se ještě chystáte, pokud jste tam ještě třeba nebyli letos, někdo to má každoročně třeba jako takovou v uvozovkách povinnou zastávku, tak teď až do 23. října se to nejvíc vyplatí právě v pátek. Pokud vyrazíte, tak si to užijte a na Rádiu Jich si teď budeme užívat kabáty a jejich burlaky.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

o další muziku se nám postarají dvě Jennifer, Jennifer Page a taky Jennifer Lopez. Trojku doplní David Guetta a my zamíříme taky do Otrokovy. Možná to víte, možná to nevíte, ale Štěrkoviště v Otrokovicích už dávno nežije jenom během prázdnin. Lidi tam chodí.

0: Česku. Krásný pátek.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

pátečního dopoledne trávíte s rádiem Jih, rádiem Jižní Moravy. No a kdo chodíte na Otrokovické štěrkoviště i mimo léto, tak tam budete mít zase o něco větší komfort. Město totiž chystá nové veřejné toalety, které budou přístupné po celý rok. Vzniknou 4 odolné unisex kabiny z nerezu a taky bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb pro návštěvníky areálu, no ale když se vstupné vybírat nebude, tak použití toalet bude placené.

0: Štěrkoviště, které, jak už jsme si říkali na začátku, lidé využívají čím dál víc, nejenom v létě, ale během celého roku. A ono se to může zdát jako prkotina, ale na druhou stranu, když někde jste, tak určitě nejednou jste řešili, že tam prostě chybí veřejné záchody. A na Otrokovickém štěrkovišti teď budou nové a budou fungovat celoročně. My tam z rádia jich zdravíme a posíláme další báteční muziku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Třeba! No.

Na rádiu jich nám doznívají Hunter X a jejich hit Golden. Máme tady pro mnohé poslední pracovní den tohoto týdne. Je před námi víkend a je před námi taky první odpolední hodinka. My si teď dáme ukázku muziky, která nám ji bude zpříjemňovat. Bude to třeba Poetika a jejich hit Blízko. Shakira přidá novinku Die Die.

0: středeční Jihomoravské zprávy rádia Jejich a v nich info třeba o tom, že úpravy s vratky rybám prospěly. V centru Brna se vrací úvodní druhy.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
2: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v raní jízdě rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
6: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
7: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo,
10: iPhone 17,
11: laserové projektory,
10: sluchátka Apple Beats
11: a stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Dobrou chuť všem z rádia, jich za minutku bude 12.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Šardice využijí vodu ze starých dolů, vzniknou mokřady a nádrže a úpravy svratky rybám prospěly. V centru Brna se vrací původní druhy. Šardici chtějí využít vodu ze starých dolů jako další zdroj v době sucha. U sportovního areálu vznikne soustava čistících mokřadů, jezírko a nádrž, do kterých se bude přivádět podzemní voda z poddolovaného území. Po přírodním vyčištění obec využije například na zalévání veřejné zeleně a další užitkové účely. Do budoucna se počítá také s kombinací důlní a dešťové vody. Projekt podpoří Jihomoravský kraj částkou 1 milion korun. Kraj podobné možnosti hledá dlouhodobě, aby se kvalitní pitná voda používala hlavně tam, kde je skutečně potřeba. Proměna náplavky podél svratky v centru Brna podle vědců pomohla rybám. V úseku u Poříčí se po úpravách výrazně zvýšil počet původních proudomilných druhů. Před 15 lety tam odborníci našli jen 10 ryb ze 3 druhů. Loni už na 30 místech napočítali zhruba 150 kusů. Podle biologů je to známka toho, že se ryby v řece znovu přirozeně rozmnožují. Pomohly hlavně nové štěrkové pláže, peřeje a další úkryty, které po protipovodňových úpravách lépe připomínají přirozený tok řeky.
0: Z počátku odpoledne bude spíš oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno, večer i skoro jasno. Teploty vyšplhají až na 31 stupňů v Jihomoravském kraji a na 30 ve Zlínském. No a právě teď přesně ve 12 hodin na Pajedla hlásí 23, Lovčice 24 a Břeclav i Moravská Nová Ves 25 stupňů Celzia.
3: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

0: Dva první hity první odpolední hoďky jsou na rádiu za námi. Další dvojku obstarají Poetika, Mika a my si taky povíme o jedné neobvyklé výpravě, která se konala z Hustopečí, se totiž konala výprava až do Ugandy. Vezla pomoc dětem z tamního siročince, ale zároveň si odsud přivezli jednu takovou věc k zamyšlení a právě ta teď může odstartovat další pomoc z Jižní Moravy a my si k tomu už za chvilku na rádiu jich povíme všechny podrobnosti. Teď Poetika s hitem Blízko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

ladíte Rádio Jih, díky za to. A díky patří taky všem dobrovolníkům. Teď konkrétně budeme mluvit o těch z Hustopečí na Břeclavsku. Právě odtamtud totiž zamířila pomoc až do Ugandy. Skupina kolem místního pastora Karla Friedricha navštívila sirotčinec ve vesnici Irudy.

0: míče pro radost a rozdávali taky brýle od dárců z Česka. Zakladatelku hustopecké mandlárny Kateřinu Kopovou, která byla součástí výpravy, ale překvapila na té cestě jedna věc, že sirotčinec musí kupovat dokonce i vodu na vaření a na praní. A právě s tím by teď chtěli lidé z Hustopečí pomoct. Uvažují o sbírce na vlastní studnu, která by sirotčinci dala větší soběstačnost. Podle Kateřiny Kopové totiž nejde o to, aby byly děti dlouhodobě závislé na pomoci z Česka, ale smyslem je pomoct jim hlavně se vzděláním a s věcmi, díky kterým jednou zvládnou stát víc na vlastních nohách. Co k tomu říct víc než wow, díky a rozhodně v tom, co děláte, pokračujte. My vás zdravíme z rádia Jdi do Hustopečí a posíláme z našeho playlistu zpěvačku Shakiru.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tady je 3minutový výlet do 90. Za moment už třeba Eva Farná, kapela Miraj a jejich Vzpomeneš si. No a budeme mít tak jeden tip na dnešní odpoledne. Jestli ještě nevíte, kam dneska odpoledne s dětmi, tak ve Zlíně se chystá akce, kde budou v hlavní roli právě naši malí hrdinové. A možná se domů vrátí s mnohem lepší představou o tom, co všechno obnáší práce záchranářů, hasičů a nebo policistů. Detaily k akci na vlnách Rádia Jih za pár minut. Hezké odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.

0: 12 hodin 8 a 30 minut, ladíte Radio Jih, my jsme za to moc rádi. A jestli máte doma malé fanoušky nebo faninky hasičských aut, policejních motorek nebo záchranářů, tak dneska odpoledne můžete vyrazit na jižní svahy ve Zlíně. Před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů začíná ve 3 hodiny odpoledne Den malých hrdinů. Na místě budou hasiči, policisté, strážníci, záchranáři i Český Červený kříž. Děti si prohlídnou techniku, čekají je taky různá stanoviště, soutěž Malý hrdina, taky je čeká tvoření anebo malování na obličej. V půl páté se představí taky zlínští strážníci a během odpoledne dvakrát zahraje kapela Purple Roses z hudební školy Yamaha. Po celou dobu bude otevřený taky kostel. Jak jsme říkali na začátku, akce začíná v 15 hodin a vstup je úplně zdarma. Takže pokud to dnešní páteční odpoledne ještě nemáte nějak naplánované, tak jsme vám teď možná jeden plán udělali. No a dál vám uděláme příjemnější odpoledne s další muzikou z playlistu Rádia Jih, tak si ji užijte.
1: Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci Po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od půl páté zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři Skelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád zečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namašperuj tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád zečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namašperuj tě a

0: mikrofonu Rádia Wave, hezké páteční odpoledne. Některým z vás už se to blíží, konec šichty, víkend před vámi, tak ať to rychle utíká, tak si dáme další muziku a jste nám po 13. zazní třeba Robbie Williams a jeho DJ. Tomber přidá hit Back to Friends. A kapela Krištof, jejich Rubikon. No a brněnský soud potvrdil zdravotnickým podmínky za smrt studenta při vojenském výcviku. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy Rádia Jih podání Petra Jindry. Krásný pátek.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyber.

0: Jet. Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dance, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slágu Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Nová sezóna v CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Za necelé 3 minutky nám odbije 13. hodina a my vám z rádia jich přejeme krásné páteční odpoledne.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Vinobraní na Slovácku začalo dříve úrodu, ale zmenšilo sucho a brněnský soud potvrdil zdravotnicím podmínky za smrt studenta při vojenském výcviku. Vinaři na Slovácku už zahájili letošní sklizeň hroznů zhruba o 10 dnů dříve než loni. Například v Polešovicích už sbírají odrůdu Solaris na burčák, v dalších vinicích přichází na řad Sauvignon, Rulandské šedé nebo Muškát moravský. Hrozny mají podle vinařů letos díky teplému létu vyšší obsah cukru a kvalita by měla být dobrá. Velké sucho ale snížilo množství šťávy, kterou z nich vinaři získají. Místy je výlisnost kolem 50% místo obvyklých 70. Většina letošní úrody by proto mohla být ve sklepích už během září. Začátkem vinobraní zároveň na Slovácku startuje období burčáků, otevřených sklepů a vinařských slavností. Krajský soud v Brně potvrdil dvěma zdravotnicím podmíněné tresty za smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova v roce 2023. Podle soudu obě pochybili při vyšetření zraněného mladíka, jeho stav podcenili a případ nekonzultovali s lékařem. Jedné ze zdravotnic zůstal trest 2,5 roku vězení s podmínkou na 3 roky, druhé soud trest zmírnil na 1 rok s podmínkou na 20 měsíců. Student se při nočním přesunu zranil o pažbu zbraně a později se jeho stav výrazně zhoršil. Soud zdravotnicím vytkl také chyby při následné resuscitaci a převozu do nemocnice, kde mladík zemřel. Obě ženy vinu odmítají a upozorňují mimo jiné na špatné vybavení ošetřovny a problémy v organizaci péče.
3: Rádio Jih. Počasí.
2: Počátku odpoledne ještě očekáváme spíše oblačno, postupně bude oblačnost ubývat na polojasno večer i na skoro jasno. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 31 stupňů Celzia a ve Zlínském 30. No a právě teď Kyjov, Lužice a Rajhrad hlásí 27 a Valtice 28 stupňů.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, doprava.

0: místo, které ocení právě hlavně pejskaři. Detaily k tomu tady u nás na Rádiu Jih už za malou chvilku. Teď Somber a Back to Friends.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut po 13. Zůstáváte s Rádiem Jih, Rádiem Jižní Moravy. A představte si, že v Uherském Hradišti přibude další místo, kde se budou moct psi proběhnout na volno. Nový oplocený výběh vzniká na sídlišti Východ, poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná. Oplocení má být hotové už v těchto dnech, ale na samotné otevření si pejskaři ještě chvilku počkají, protože město chce plochu nejdřív na podzim zatravnit, no a potom bude potřeba samozřejmě nechat ten trávník pořádně vyrůst, aby pravidelný pohyb psů vydržel. Termín otevření tak bude záležet hlavně na počasí. Každopádně uvnitř bude lavička, odpadkový koš i stojan se sáčky na psí exkrementy a na jaře příštího roku mají přibýt taky agility prvky. Kdo by nevěděl, tak to jsou takové překážky pro pohyb a trénink psů. V Uherském Hradišti už podobné oplocené výběhy fungují například na Mojmíru, v Jarošově a nebo v Sadech. A evidentně o ně zájem je, protože pejsků a jejich pejskařů je hodně. Tak my gratulujeme do Uherského Hradiště a nejenom tam, posíláme teď Johna Travoltu a Olivia Newton-John.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: to i krátce před půl druhou odpolední, nás to moc těší. Za malý okamžik už nás bude těšit další páteční muzika a pokud máte rádi polévky, tak dobře poslouchejte. Protože už zítra jich můžete spoustu ochutnat a nebo se můžete taky podělit o svůj vlastní unikátní recept. Kdy, kde, co a jak, to si prozradíme na rádiu jich už za malou chvilku a za moment Teddy Swims a Mr. Know It All.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: A můj tenhle týden jsem teď slyšela poslední finální kopšťouk. No a jestli máte rádi poctivé domácí polévky, tak v sobotu si můžete udělat výlet do Hroznové Lhoty. Téje Sokol tam pořádá košt polévek. Od 12 do 4 odpoledne budete moct ochutnávat úplně ty nejrůznější druhy a taky hlasovat o tu nejlepší polévku roku. Chybět nebude ani nějaké to další občerstvení, doprovodný program a hlavně pohodové posezení. A pokud máte nějaký vlastní, unikátní, osvědčený recept, tak se můžete zapojit i jako soutěžící. Registrace je na telefonu 736 720 600 a nebo přímo v hospodě u Drahoša. Košt polévek začíná v Hroznové Lhotě v sobotu 5. září, čili zítra v pravé poledne. Tak dobrou chuť, jestli vyrazíte. A teď už Vesna, Ego a Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Probíráme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: páteční prvou hodinu odpolední nám tady u nás na rádiu Jih. Rádiu Žimoravy uzavírá Avicii s hitovkou Without You. Pravda, co bychom milý pátku bez tebe dělali? Hlavně my všichni pracující, co máme víkend volný. Tímto mimochodem tak nějak okravě i vzdávám hold všem, kteří musí o víkend do práce, tak ať vám to rychle utíká. No a pokud končíte dneska a máte dva dny před sebou, hurá, sláva na to, a oslavit to můžeme i s Modern Talking. Ty nám rozjedou 14. hodinu odpolední, bude také Alex Warren a jeho Favorite Dream. No a z českých hitů můžeme slíbit Miraj a Chci tančit. Hygienici o prázdninách kontrolovali dětské tábory a jak to za celé dva měsíce dopadlo, to se dozvíme v dalších dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Už za pár okamžiků.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou děti.

0: Set. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Hezké odpoledne s Rádiem Jich, za 2 minuty necelé odbět 14.
7: Rádio Jich, Jihomoravské zprávy.
8: Hygienici zkontrolovali přes 13 dětských táborů, jeden skončil předčasně kvůli střevní nákaze a demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Statici zarazili plán zachování její části. Hygienici během letošních prázdnin zkontrolovali po celé republice více než 1330 dětských táborů a dalších pobytových akcí. Ani jeden nemuseli sami uzavřít, v jednom případě ale tábor na Blanensku předčasně ukončili pořadatelé kvůli nákaze noroviry. Onemocnělo tam 20 dětí a 2 dospělí. Na dalším táboře na Brněnsku hygienici řešili potvrzený případ žloutenky u jednoho dítěte. Za různé nedostatky rozdali hygienici v Česku 51 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejčastěji se týkali skladování potravin, pitné vody nebo chybějící zdravotní dokumenty. Zbytky požárem zničené budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně nakonec půjdou celé k zemi. Podle statiků by sice technicky bylo možné část objektu zachovat, práce by ale představovaly příliš velké bezpečnostní riziko. Demolice proto bude pokračovat od pondělí 7. září a dokončena má být během následujícího týdne. Odstranění stavby navíc nařídil také stavební úřad. Majitel budovy, společnost Krým, nechal alespoň vytvořit podrobný 3D sken její východní fasády. Digitální dokumentace má posloužit při přípravě nového architektonického řešení, které má připomínat původní podobu budovy i historii baťovského areálu. Všechny zraněné děti i řidiče po tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku dnes lékaři propustili z nemocnice domů. Při nehodě minulou středu zemřelo jedno dítě. Řidič nadýchal přes 3 promile a policie případ dále vyšetřuje.
7: Rádio Jih, počasí.
9: Tak a pojďme na společně na pravidelnou kontrolu teplot. Uherské Hradiště v tuto chvíli 26 stupňů, ze Bzence, z Lanžhota i ze Šlapanic nám hlásíte schodně 28 stupňů. Zítra, tedy v sobotu, nás v počátku dne čeká na jihu a jihovýchodě Moravy zatažená obloha a počítat musíme i s deštěm. Popoledni se ale začnou mraky protrhávat a čeká nás polojasné počasí s teplotami do 26 stupňů. Takže taková fajnová sobota.
10: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih, doprava.
9: Tak a zkontrolujeme také, jak nám to na silnicích jezdí. Komplikace máme hlášeny z Hodonínska, také z dálnice D1. Na výjezdu z Kyjova směrem na Milotice máme hlášeny na vozovce rozsypaný štěrk hlášený, takže zde projíždějte s opatrností maximální. No a na dálnici D1 na 196. kilometru směrem z Brna na Prahu se srazilo nákladní auto s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. Očekávejte zde silný provoz, což je v pátek taková klasika. Na D1 i D2.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Tak a pojďme to rozjet naplno, to páteční odpoledne, 14 hodin, 1 minuta k tomu. Ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my jsme za to moc a moc rádi. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu a hlavně pevné nervy, protože v pátek je to vždycky takový trošku jako o ty nervy, jak všichni všude chvátají nakoupit z práce, někam na chatu a tak. Tak hlavně v klídku a dojedete šťastně do svého cíle.

0: pátečním odpoledním playlistu Rádia Jih, Rádia Žimoravě, Alex Warren a Fever Dream. No a tak jako tradičně v tomto čase vás vyzýváme k tomu, abyste nám napsali, nebo respektive napráskali nějakého toho oslavence nebo nějakou tu oslavenkyni, kteří dneska mají narozeniny, to znamená 4.9. slaví narozky, tak nám napište na 606 703 889 jméno, příjmení a obec. Je to jednoduché, stačí prostě jméno, příjmení oslavenkyně a obec, ze které je, aby to byla tutovka, aby se poznali, a my je za chvilku tady u nás na rádiu jich pozdravíme. Takže ještě jednou 606 703 889. Můžete to poslat SMS-kou nebo WhatsApp zprávou. A napište nám toho, kdo má dnes 4.9. narozeniny.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátečním odpolední jsme si hráli pecku více než hodící se na to dnešní odpoledne. Written a Friday tady u nás na rádiu Rádiu Žimoravě a v tuhle chvíli popřejeme všechno nejlepší všem Jindřiškám a také Rozálím a též dvěma dnešním oslavencům Tomáši Grindlingovi z Hovoran a také Pavlu Jírovi ze zastávky u Rosis. Tak pánové, gratulujeme a vinčujeme jen to nejlepší od celého týmu Rádia Jich. No a na 4. září připadá den odpočinku maminek. Pokud jste maminky, tak si dneska bez výčitek naordinujte pauzu, třeba aspoň k večeru. Prádlo neuteče, k véče může být klidně chleba s máslem a vy si dejte kafe, které tentokrát stihnete vypít ještě teplé. Takže dneska den odpočinku maminek. Pánové, pokud máte vedle sebe maminku, tak něco málo byste taky mohli přiložit ruku k dílu, ne? A něco převzít, ale tak to už je věc jiná. No a pokud si rádi dopřejete něco dobrého, sladkého, jinými slovy nějaký ten desert po práci, nebo jen tak ke kávě, tak dnes máme i den pod názvem Snězte desert navíc. Takže dneska žádné počítání kalorií a žádné výčitky. Mimochodem, pokud si občas rádi pochutnáte třeba na tiramisu, tak vězte, že jeho původ je v italských nevěstincích, kde sloužil jako rychlá, energetická, kofeinová a afrodiziakální spruha pro tamní zákazníky. Takže pánové, dneska minimálně dva kousky tiramisu, že? No a dnes také slavíme Den potravinových bank. Jejich úkol je obecně jednoduchý, brání nesmyslnému plýtvání jídlem a také pomáhají všem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. A za to jim patří klobouk dolů i další song. Tady jsou Miraj a Tanči Dzihu a Šenej ke 4.9.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tak jsme se hráli pěkně do pohody s Maroon 5 a hitovkou Girls Like You tady u nás na rádiích. Pokud jste pravidelnými posluchači rádia jich, Rádia Žumoravy, tak víte, že páteční 20. hodina večerní znamená jediné, a to start československé party Rádia jich. A už mi tak nějak čas od času píšete, že by to chtělo to trošku obměnit, ty songy. Tak jo, tak dneska přišel ten čas a máme tam pro vás spousty nových hitů. Rozšířili jsme archiv hitů, které hrajeme od Horkyže Slíže. Bude dneska večer i Mám v píp na lehátku, takže to je taková jakoby klasika z těch novinek. Doplnili jsme i Iné kafe a jejich poslední song Otázka za milion. Často si píšete i o další songy od Daniela Landy, tak sem vy tam vytáhnám jednu velkou klasiku z roku 93. Dáme si jeho taková ta divoká léta, jo, ulice, zazní také kapela, která ještě u nás nehrála, jmenuje se Komunál a zjistil jsem, že na Spotify, na YouTube a tak je velmi oblíbený, docela melodický, skvělý song Pod maskou klauna, tak i ten zazní. Další inspiracími pro doplnění československé party rádia jich každý pátek po 20. hodině večerní byly festivaly, hlavně ty, které se konají u nás v regionu, a tak jsem tak nějak se pokoukával a rozpomínal jsem, na co ty lidi nejradši chodí, a zjistil jsem, že na Panoptiko, takže nově na jihu v archivu také Mozartovy kule. Na jihu se toho rozhodně nebojíme v československé party. I takovéto rokové záležitosti si dáme. Šáhnul jsem i pro klasiku od nás regionu Argema Špinavá záda. Špinavá, špinavá, špinavá, špinavá, krásná holka. A ty, co mají rádi trošku alternativnější scénu, tak jsou občas milé překvapení, že na jihu hrajeme i Vypsanou fixu. Doposud jsme hráli jenom Majoretku a přidal jsem další jejich legendu, jmenuje se Dezolát. A k tomu jsme přidali i spousta těch klasik, které obecně znáte z rádí nebo z Oldies Party. A toto je taková věc, na kterou jsem pyšný, že si u nás na jihu můžeme dovolit hrát i něco trošku jiného než ostatní. Takže dneska večer československá party se spoustou v úvozovkách nových songů, to znamená, že jsme docela dosti rozšířili náš hudební archiv. Tak se těšíme, že se vám to bude líbit.
1: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let.

0: Kopci je na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Ze všech frekvencí Rádia Jih, Rádia Žimoravy, jsme do celého Jihomoravského a Zlínského kraje hráli legendu Mary J. Blige a hitovku Family Affair. No a pokud nemáte plány na dnešní podvečer, tak v Ratiškovicích se uskuteční Ratiškovský festiválek a k tomu Mini Food Festival, kde mimochodem od 5 odpoledne vystoupí například Barča Poláková. Barča Poláková má samozřejmě mnohem více hitů než jenom Nafrněnou, ale tento je nejznámější, tak pokud byste si ho dneska rádi zaspívali, tak mám pro vás 2 stupenky, jo. K tomu tam vystoupí Martina Pártlová, Adam Mišík, David Málek, bude spoustu jídla, to znamená burgery, grillované speciality, mexická kuchyně, palačinky, míchané drinky, skvělé víno. Prostě Ratiškovský festiválek dneska od 5 odpoledne na letním parketu Ratiškovice až do večera nabídne skvělou zábavu pro celou rodinu. No a kdybyste chtěli 2 lupeny, protože nemáte na dnešní odpoledne, co vy nemáte ještě plán, tak si klidně zavolejte na 518 345 678, domluvíme se a lupeny vám pošleme hnedka přes e-mail. Tak Soně, to vyzkoušíme. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Kamila.
0: Ahoj, Kamčo, tady Honza, Rádio Jih. Tak Kamčo, ty nemáš dneska na dnešní večer pro program?
1: Chtěla bych to pro dceru.
0: No výborně, tak jo, tak hele. Ratiškovský festiválek, jak daleko to máte?
1: No, kousíček.
0: Kousíček, tak to je skvělý. Dobrý, já tě nebudu Kamčo trápit, vydrž mi na lince, domluvíme se a pošleme hnedka e-mailem a to máme z krku, jo?
1: Děkuju.
0: Dobrá, měj se krásně, ahoj, hezký víkend.
1: Ahoj, děkuju moc.
0: Tak jo, tak i kdyby vy ostatní jste chtěli dneska zažít něco hezkýho, pěkného, tak Ratiškovský festiválek od 5 odpoledne na letním parketu v Ratiškovicích, v Račkách, Barča Poláková, Martina Pártlová, Adam Mišík, David Málek a spousta skvělého jídla a pití, tak doražte.
2: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz.
3: Plánujete koupy alespoň 2 vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: páteční 14. hodinu nám uzavírá tady na rádiu jich Lučenzo společně s Donem Omarem hitovka Danza Kuduro. I po 15. si budeme na jihu skvěle hrát. Těšit se můžeme na Evu Farnou a neříkej, co má se stát. Dorazí i Mark Korn. A do pohodičky té předvíkendové se hodíme společně s Coldplay. Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic. V jihomoravských zprávách rádia jich víme, co na to říká hejtman z Zlínského kraje. Už za malou chvíli to prozradíme tady u nás na rádiu jich. Tak hezké páteční odpoledne.
1: Na rádiu jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam mají poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
3: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Ročník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
4: Hezké odpoledne s rádiem, jich odbyla 15.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic a ve Zlíně začnou dlouhodobá omezení v lokalitách Natovčírnou a Úlomu. Kraje letos poprvé od roku 2015 nedostanou od státu žádný příspěvek na opravy silnic druhé a třetí třídy. Ještě před dvěma lety si mezi sebe rozdělili 4 miliardy korun, loni 2 miliardy. Podle premiéra Andreje Babiše mají regiony dostatek vlastních peněz na to, aby se o krajské silnice postarali sami. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš s tím nesouhlasí a chce o financování dále jednat s vládou. Kraje letos žádali alespoň 2 miliardy, za optimální částku považují 4. Holiš zároveň upozorňuje, že do budoucna mohou změny ve financování zasáhnout i veřejnou dopravu a sociální oblast. Řidiče i místní obyvatele čekají od pondělí 7. září dopravní omezení v lokalitách nad Ovčírnou a Úlomu ve Zlíně. Důvodem je obnova elektrické sítě, při které se bude měnit staré vedení a vznikne i nové vedení vysokého napětí. Práce budou rozděleny do několika etap a s plánovanou zimní přestávkou potrvají až do června příštího roku. Některé ulice budou částečně omezené nebo zjednosměrněné, jinde se počítá i s úplnou uzavírkou. V ulici nad Ovčírnou 6 bude dopravu na jednom místě řídit semafor a rychlost tam klesne na 30 km v hodině. Přístup k domům má zůstat zachován po celou dobu prací.
5: Rádio Jih. Počasí.
7: Ta zkontrolujeme teploměry. Hodonín 29 stupňů, z Krumbíře nám hlásíte 28 a z Klentnice a z Kunovic zrovna 29. No a zítra, tedy v sobotu, nás počátku dne čeká na jihu a jihovýchodě Moravy zatažená obloha a počítat musíme i s deštěm. Popoledně se ale začnou mraky protrhávat a tak nás čeká polojasné odpoledne s teplotami do 26 stupňů. Taková bude sobota.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih. Doprava.
7: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z Brna a také ze Zlínska. V Brně v ulici Dornych u křižovatky s Kalovou směrem z centra došlo k hromadné nehodě 4 osobních aut a dodávky a blokovaný je zde jeden jízdní pruh, ten levý. Zdržíte se tu v koloně, tak s tím počítejte. No a na Zlínsku na místní silnici v Bratřejově směrem od Ubla se srazila trojice osobních aut. Počítejte zde s omezením provozu. Ty Brďo, neblázněme v pátek odpoledne, takový bouraček a ještě taky velký, tak snad se nikomu nic vážného nestalo. Buďte opatrní.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: Po 15. odpolední už to na jihu roztáčíme společně s Davidem Getou a Skytkadym a legendární hitovkou z milénia. Tady je pecka Memories, budou také Jonas Blue, Tereza Kendlová nebo Coldplay. Hezké páteční odpoledne s Jihem.

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Vinobraní vchází do ostré fáze. Co byste měli mít připraveno, už tady bylo řečeno minulý týden. A dnes bych chtěl mluvit o přípravcích, které máme jako novinky a které jsou nesmírně praktické při výrobě našeho moravského nápoje zvaného víno. V loňském roce jsme uvedli na trh absolutní novinku a pro vinaře, kteří chtějí mít ve víně trošku zbytkového cukru, neskutečného pomocníka. Jmenuje se Fermihill Firmstop a dokáže do 2 dnů zastavit kvašení bez zbytečného přesíření. Takže přesně v době, kdy bude vinař potřebovat. Použití je jednoduché a rychlé. Funguje na bázi mastných kyselin a jde vlastně o přírodní produkt. Výborným pomocníkem při prvním ošetření mladého vína, ve kterém jsou lehké pachutě nebo se vám i náhodou podařilo přesířit, jsou tekuté taniny. Nabízíme je v řadě na tan a každý ze 3 typů umí něco jiného. Ale obecně se dá říci, že umí víno zakulatit, zatáhnout pachuť síry a také lehce přibarvit, pokud má vodovou barvu. Pozitivně zlepšují aromatiku a víno celkově stabilizují. Při číření se dá použít mnoho typů bentonitu. Máte-li studený sklep, doporučuji chladnomilný Avex granulát. Jinak na číření máme speciální Bentohill plus Gran Gel. Díky jeho vlastnostem zabráníte budoucím problémům, jako je sírka či těkavky. Na síření moštů i mladých vín důrazně doporučuji použít přípravky bez čpavku. Ve Vinařském domě nabízíme právě takový produkt s názvem Solfosteril, kterého další výhoda je jen 15% podíl síry. Ta se tak do vína lépe spraví a nehrozí přesíření. Změřit si můžete SO2 Regencem, naším jednosložkovým a dnes už velmi rozšířeným a oblíbeným roztokem. A protože ještě úplně nemám přehled o letošních kyselinách, musím zde zmínit hit minulého roku a určitě i toho letošního. Tím je Fermihill Compacit. Jde o výrobek, který má v sobě zakomponované všechny důležité kyseliny, které hrozen obsahuje, tedy mléčnou, vinou a jablečnou. A to ve stejném poměru, jaký najdete v révě. Nejenže svěžest vína pod okyselením tímto přípravkem nebude ostrá, ale zároveň při aplikaci do moštu zaručí kvalitní odkalení a dobrý nástup jablečno-mléčného procesu. No a pokud bude kyselinek příliš, nabízíme ve Vinařském domě odkyselovač KF Heal, který ostraní ve formě vinného kamene kyselinu vinou a tím zjemní produkt. Ano, informací je opět mnoho. Hlavy máme plné starostí a možná vám něco z toho uniklo. Nevadí, přijďte k nám do Vinařského domu a naši šikovní enologové vám pomohou vše správně vybrat. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátečním odpoledním playlistu Rádia Jih. Rádia Jižní Moravě ochutnávka ze sobotní party, kterou pro vás startujeme vždycky v 8 večer v sobotu. Toto byly Masterboy a Feel the Heat of the Night. Jedna skvělá devadesátka. No ale zpátky k dění v našem regionu. V kyjovském Boršově mají nově upravené místo, do jehož podoby výrazně promluvili sami obyvatelé. A změna je opravdu znát. Z prostoru plného nerovnosti a kaluží je teď moderní místo sloužící k dopravě i odpočinku. Podrobnosti nejen o jeho včerejším slavnostním otevření nabídneme tady u nás na Rádu Jih už po další trojce hitů, kterou nám obstarají Eva Farná, Miley Cyrus a Olivia Dean. No prostě parádní hudební jméno. Ničko. Tak hezké odpoledne, páteční odpoledne.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín,

0: je pohodička tady u nás na rádiu. Olivia Dean, Man I Need. Mimochodem, tuto zpěvačku, jak si česká rádia opomíjejí, a přitom je úplně skvělá. A ve světě je to jeden z nejhranějších songů současnosti. A proto jsem o to víc rád, že tady u nás na jihu si ji můžeme hrát. Takže ještě jednou Olivia Dean a Man I Need. Taková pěkná pohodička. Ale teď už zpátky k tomu, co se děje u nás v regionu, v kyjovské místní části Boršov. Včera slavnostně otevřeli zrekonstruované prostranství u Otína. Proměna vyšla na necelých 10 milionů kaček bez DPHčka a na výsledné podobě se podíleli i samotní místní obyvatelé. Nové jsou chodníky, silnice, parkovací místa i autobusové zálivy. Přibyly také zastávky, stojany na kola, odpadkové koše a zeleň. Práce začaly letos v dubnu a i přes komplikace s kanalizací a dalšími sítěmi se jí podařilo dokončit právě do konce prázdnin a včera byla slavnostně otevřená, nebo včera bylo toto prostranství slavnostně otevřeno. No a další změny pro boršovské můžou přijít záhy. Kyjov totiž jedná s Jihomoravským krajem o převodu místní hospody, která by do budoucna mohla sloužit také jako zázemí pro komunitní život právě v Boršově. Tak do Boršova, do kyjovské místní části moc a moc rádia jich zdravíme. Díky, že i tam posloucháte, užívejte nového prostranství u Otína a na oslavu vám posíláme Linkin Park.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Páteční 15. hodinu odpolední nám tady u nás na rádu jich uzavírá Voxel. V naší ulici po 16. už nabídneme Of Monsters and Men. Dorazí taky kamarádi a velmi oblíbená kapela ze Slovenska Desmod. A z novinek pak nabídneme Temper City. Takové bude hudební menu rádia jich po 16. hodině, ale ještě předtím jsou nachystány další dnešní jihomoravské zprávy rádia jich a nich info o tom, že demolice budovy 34 ve Zlíně bude od pondělí pokračovat. Statici totiž zarazili plán zachovat alespoň její malou část jako memento. Podrobnosti už za pár okamžiků.
1: Na rádiu jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Kovo Matky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Hodoníne, připrav se, Drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
2: Nová sezona.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
6: Posloucháte Rádio Jih, je tu páteční 4. hodina odpolední.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Hygienici zkontrolovali přes 13 dětských táborů, jeden skončil předčasně kvůli střevní nákaze a demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Statici zarazili plán zachování její části. Hygienici během letošních prázdnin zkontrolovali po celé republice více než 1330 dětských táborů a dalších pobytových akcí. Ani jeden nemuseli sami uzavřít, v jednom případě ale tábor na Blanensku předčasně ukončili pořadatelé kvůli nákaze noroviry. Onemocnělo tam 20 dětí a 2 dospělí. Na dalším táboře na Brněnsku hygienici řešili potvrzený případ žloutenky u jednoho dítěte. Za různé nedostatky rozdali hygienici v Česku 51 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejčastěji se týkaly skladování potravin, pitné vody nebo chybějící zdravotní dokumenty. Zbytky požárem zničené budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně nakonec půjdou celé k zemi. Podle statiků by sice technicky bylo možné část objektu zachovat, práce by ale představovaly příliš velké bezpečnostní riziko. Demolice proto bude pokračovat od pondělí 7. září a dokončena má být během následujícího týdne. Odstranění stavby navíc nařídil také stavební úřad. Majitel budovy společnost Cream nechal alespoň vytvořit podrobný 3D sken její východní fasády. Digitální dokumentace má posloužit při přípravě nového architektonického řešení, které má připomínat původní podobu budovy i historii baťovského areálu. Všechny zraněné děti i řidiče po tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku dnes lékaři propustili z nemocnice domů. Při nehodě minulou středu zemřelo jedno dítě. Řidič nadýchal přes 3 promile a policie případ dále vyšetřuje.
7: Rádio Jih. Počasí.
9: Tak a pojďme zkontrolovat teploměry. Veselí nad Moravou, 28 stupňů, Slavkov u Brna o stupeň více, teda 29. A ještě o stupeň víc nám hlásíte z Dambořic a také z Velkých Pavlovic. No a zítra, tedy v sobotu, nás čeká z počátku dne. Na jihu a jihovýchodě Moravy zatažená obloha a počítat musíme i s deštěm. Popolední se ale začnou mraky protrhávat a to znamená, že nás čeká polojasné odpoledne s teplotami do 26 stupňů.
7: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

Ani dopravu, tak v tuto chvíli nemáme hlášeny žádné nové dopravní komplikace a kéž by to tak v pátek odpoledne zůstalo, tak pokud jste na cestách a za volanty, hlavně opatrně a především žádné velké nervy, protože v pátek to bývá takový nejhorší.

0: ještě lepší páteční odpoledne jsme si z rádia jí hráli Atomic Kitten na hitovku The Tide Is High. Mimochodem, vzpomínáte si na tento song? Jo, chytili Sprayera Frajera a tento song by jsem chtěl věnovat a teď se držte, jo. Většinou, když se řekne Sprayer, tak si všichni řeknou, to byl nějaký mladý dacan, co něco někde posprejoval, aby se ukázal, co umí. Ale vůbec ne. V jedné obci ve Zlínském kraji čistili 65-letého muže, který vytvořil za denního světa prostě na obchodě velký 5-metrový nápis. Já jsem tu fotku viděl, ono to sice nebylo žádný úžak grafity, ale styl to mělo. No, pán, 65-letý pán, byl krapet pod vlivem, no a tak prostě prý nevěděl úplně, co jako dělá. No, každopádně šlechtí ho to, že prodavačkám se omluvil a později prostě vzal hadr, vzal si kartáč a šel to všechno prostě odstranit a umýt. I tak mu ale za poškození cizí věci hrozí až rok vězení. No, chlapé, v 65 mít tohle zapotřebí, teda klobouk dolů. Každopádně tady je důkaz, že blbosti můžeme dělat v jakémkoliv věku. Prostě tak to je. No a když už jsme si pustili ukázku právě Michaely a Spreje Frajer, co kdyby jsme si zahráli?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak tady pěkně od začátku a celá Michaela Paštěková ze Slovenska, kterou mimochodem objevil Petr Nať. Tady hitovka Sprayer Frajer na jihu.

0: Na pátečním odpoledním playlistu hitovka doslova ze života. Ona se smála a já se zamiloval. Mandraže, no pánové, mnozí z nás to známe. Stačí jenom prostě ten hezký úsměv a je to tam raz, dva, jako když to opravdu napíše život. No ale pojďme za jedním klučinou, který ve středu odpoledne vytáhl motocykl a jak si se chtěl projet, jo. Ale pánové, známe to úplně všichni. Fichtla jsme tátovi projížděli asi všichni někde po polňace, po lese a tak dál. Hlavně, aby z toho nebyl jako průšvih. Jenže tenhle ten kluk, tento kluk vzal motorku a vyjel si klidně do ulic Kroměříže, jako by se nechumelilo. K tomu ještě na sebe samozřejmě upozornil, protože motorka neměla ani registrační značku, neboli SPZ-ku. Takže si ho samozřejmě všimli páni policisté. Ty ho zastavili, no a byli docela překvapení, protože kluk ještě neměl ani 15 let, jo. A takže prostě tak to je, no. Takže si hnedka takhle ze začátku školního roku docela zadělal na velký průšvih. Hele, kluci, jako mezi náma, na motorce se chceme projet asi jako všichni, jo, v mládí, o tom není diskuze, ale tak hergot, nejezdě do toho města a ještě se aspoň koukněme, ať máme helmu a ať má prostě ta motorka všechno, co má mít, protože prostě někdy je fascinující tyto příběhy tady v rádiu pak převyprávět a člověk nad tím kroutí hlavou, jak mohl být tak loupí. No nevadí, tak hlavně, že se nikomu nic nestalo, to je důležitý a kluk si to snad bude pamatovat dál, že tak jde. Hlouposti se tropit nemají. Z muziky teď už na jihu Eiffel 65 dáme skvělou devadesátku Blue Dabadí, bude také Kygo, no a čekají nás i Krištof a jejich půnoční hřích.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: éterem rádia Jih, rádia Jižní Moravy se rozezněl Richard Krajčo s kapelou Krištof a jejich půlnoční hřích. No a tak jsem koukal do e-mailu, do složek a našel jsem ještě dvě stupenky na dnešní ratíškovský festiválek, kde živě vystoupí například Barča Poláková, Martina Pártlová, Adam Mišík, David Málek a k tomu je to spojené i s úžasným food festivalem. A tam budou burgery, grilované speciality, mexická kuchyně, palačinky, samozřejmě k pití, míchané drinky a skvělé víno. Všechno startuje už dneska v 5 odpoledne, to znamená za 25 minut. Ale nebojte, je čas a vstupenky vám pošleme do e-mailu. Tak co? Pokud nemáte na dnešní večer plán, mám tu dva lupeny a za chvilku si o ně zasoutěžíme tady na Jihu.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: všech frekvencí jsme hráli na rádiu jich Katy Perry pro celý Jomoravský a Zlínský kraj. No a pojďme si rychle zasoutěžit, protože mě by bylo líto, kdyby nám tu zůstaly ještě dvě stupenky na Ratíškovský festiválek a nerozdali bychom je vám. Takže jsem prošel svůj e-mail, kam to od kolegyně dostávám, také všechny složky, no a zjistil jsem, že dvě stupenky ještě máme volné, takže pokud byste rádi vyrazili dneska večer na Ratíškovský festivále, který mimochodem startuje s úderem 17. hodiny, to znamená za nějakých 12 minut, na letním parketu v Račkách, v Ratíškovicích, a kde živě během večera vystoupí Barbora Poláková, Martina Bártlová, Adam Mišík, David Málek, a k tomu je tam spousta skvělého jídla, protože je to zároveň i takový mini food festival, bude i dobré pití, míchané drinky, víno a tak dál. Tak máte-li čas, tak volejte právě teď 518 345 678, protože tu na jihu pro vás máme ještě dvě stupenky, abyste mohli vyrazit. Tak uvidíme, kdo nám volá, někdo s krásným telefonním číslem plného jedniček a sedmiček. Tak halo, halo, kdo tam?
1: Mira, strážnice.
0: Miro, strážnice, ahoj, ty to máš do Ratíškovic kousek, viď?
1: No.
0: No a máš koho vzít sebou?
1: No určitě dceru.
0: Výborně, a máte hlad a žižu?
1: Velkou.
0: No tak to budete na správném místě. Miro, vydrž mi na telefonu, máš u nás dvě stupenky, pošuť je buď to na e-mail nebo přes WhatsApp, jak se domluvíme, jo?
1: Jasné.
0: Dobrý, super. Díky moc, ahoj.
1: Ale to,
0: mám ty stupenky, obleč se, jedem. Úplně si to umím představit. Tak jo, tak jsme rozdali další dvě stupenky na Ratíškovský festiválek, velmi pohodovou a skvělou akci, která už má vlastně docela i tradici. No a pokud jste z Ratík a okolí a fakt nemáte co by dneska večer, tak klidně do Ratíškovic vyražte. Z rádia jich další tipy na skvělé akce a z muziky už také Kabáti a Michael Jackson.
2: Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci Po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pěnová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic a ve Zlíně začnou dlouhodobá omezení v lokalitách Natovčírnou a Ulomu. Kraje letos poprvé od roku 2015 nedostanou od státu žádný příspěvek na opravy silnic druhé a třetí třídy. Ještě před dvěma lety si mezi sebe rozdělili 4 miliardy korun, loni 2 miliardy. Podle premiéra Andreje Babiše mají regiony dostatek vlastních peněz na to, aby se o krajské silnice postarali sami. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš s tím nesouhlasí a chce o financování dále jednat s vládou. Kraje letos žádali alespoň 2 miliardy, za optimální částku považují 4. Holiš zároveň upozorňuje, že do budoucna mohou změny ve financování zasáhnout i veřejnou dopravu a sociální oblast. Řidiče i místní obyvatele čekají od pondělí 7. září dopravní omezení v lokalitách nad Ovčírnou a Ulomu ve Zlíně. Důvodem je obnova elektrické sítě, při které se bude měnit staré vedení a vznikne i nové vedení vysokého napětí. Práce budou rozděleny do několika etap a s plánovanou zimní přestávkou potrvají až do června příštího roku. Některé ulice budou částečně omezené nebo zjednosměrněné, jinde se počítá i s úplnou uzavírkou. V ulici nad Ovčírnou 6 bude dopravu na jednom místě řídit semafor a rychlost tam klesne na 30 km. V hodině. Přístup k domu má zůstat zachován po celou dobu prací.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Dnes večera v noci skoro jasno až polojasno, od severu přibývání oblačnosti až na zataženo, zejména kránu se začnou vyskytovat srážky. Noční teplota klesne na 19 až 16 stupňů. Zítřek bude oblačný, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Odpoledne a večer bude pak převažovat polojasno. Na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů, ve Zlínském kraji o stupeň méně.
13: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitků vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

0: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma. Lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: ročník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Leno.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Hygienici zkontrolovali přes 13 dětských táborů. Jeden skončil předčasně kvůli střevní nákaze a demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Statici zarazili plán zachování její části. Hygienici během letošních prázdnin zkontrolovali po celé republice více než 1330 dětských táborů a dalších pobytových akcí. Ani jeden nemuseli sami uzavřít, v jednom případě ale tábor na Blanensku předčasně ukončili pořadatelé kvůli nákaze noroviry. Onemocnělo tam 20 dětí a 2 dospělí. Na dalším táboře na Brněnsku hygienici řešili potvrzený případ žloutenky u jednoho dítěte. Za různé nedostatky rozdali hygienici v Česku 51 pokut za více než 170 000 korun. Nejčastěji se týkaly skladování potravin, pitné vody nebo chybějící zdravotní dokumentace. Zbytky požárem zničené budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně nakonec půjdou celé k zemi. Podle statiků by sice technicky bylo možné část objektu zachovat, práce by ale představovaly příliš velké bezpečnostní riziko. Demolice proto bude pokračovat od pondělí 7. září a dokončena má být během následujícího týdne. Odstranění stavby navíc nařídil také stavební úřad. Majitel budovy, společnost Cream, nechal alespoň vytvořit podrobný 3D sken její východní fasády. Digitální dokumentace má posloužit při přípravě nového architektonického řešení, které má připomínat původní podobu budovy i historii baťovského areálu. Všechny zraněné děti i řidiče po tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku dnes lékaři propustili z nemocnice domů. Při nehodě minulou středu zemřelo jedno dítě. Řidič nadýchal přes 3 promile a policie případ dále vyšetřuje.
9: Rádio Jih, počasí.
10: Dnes večera v noci skoro jasno až polojasno, od severu přibývání oblačnosti až na zataženo, zejména kránu se začnou vyskytovat srážky. Noční teplota klesne na 19 až 16 stupňů. Zítřek bude oblačný, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Odpoledne a večer bude pak převažovat polojasno. Na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů, ve Zlínském kraji o stupeň méně.

Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebit s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: První zářijový pátek na jihu běží, no a já mám pro vás i dnes počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, později oblačno, na Blanensku kránu s přeháňkou. Nejnižší noční teploty od 15 do 19 stupňů. V sobotu ráno a dopoledne zataženo s přeháňkami, později polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty od 23 do 26 stupňů. Si hu přejeme parádní zářijový víkend.

0: Čtvrtý zářijový páteční večer na jihu a my se celý večer věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní první, tedy tento víkend letošního září. A já vás proto už za moment pozvu na letošní babské hody do Zakřán. Podrobnosti k zítřejší události nabídnu za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Páteční 4. zářijový večer zůstáváte dál na všech vlnách Rádia Jih. No a už zítra, 1. zářijovou sobotu, 5.9., proběhnou pozor letošní babské hody v Zakřanech. Sobotu zahájí v 9.30 dopoledne průvod obcí Spolužankou. V 15 hodin proběhne zahájení hodů na návsi s představením Mladé chasy a ve 20 hodin odpálí letošní hodovou zábavu. K tomu koláčky, trubičky, masíčko, vínečko a jiné dobroty, tedy babské hody v Zakřanech, už zítra v sobotu 5. září. Babám ze Zakřan pozdrav, no a teď už další songy jihu, tak pojďme do nich. Krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční večer na vlnách Jihu v běhu, 4. září míří do finále, no a na Moravě bude září plné akcí. No a já vás proto dnes pozvu tentokrát do Bzence, a to na krojované vinobraní. Více informací k události nabídnu za chviličku, tak zatím mějte skvělý páteční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: páteční večer trávíte na vlnách jihu. Před náma je letošní září, no a já přidám informaci k letošnímu krojovanému bzeneckému vinobraní, které proběhne už od 18. do 29. Vrcholem bude i letos sobotní odpoledne, které bude patřit slavnostnímu průvodu krojovaných, němž nechybí bakchusa, nymfy, hraběnka se správcem a mnoho dalších. Lákavá je i přehlídka souborů, muzik, ochutnávka burčáků a ročníkových vín místních vinařů ve vinicích a ve sklepech s kulturním programem. Prostě bzenecké vinobraní letos už od 18. do 20. září, tak se tam vypravte. Do Bzence pozdrav a si hu další songy, tak se bavte. Pátek je v běhu a z Hodoní na vás zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9. září, pátek, finále prvního týdne 9. měsíce roku. No a my na jihu v rámci dneška gratulujeme k jmeninám Jindřiškám a vy pro zítřek nezapomeňte na muže jména Boris. Borisů žije třeba 21 na Hodonínsku, 22 na Břeclavsku, 13 na Kijovsku, 18 na Zlínsku, 2 u nás na Boťovicku a 160 Borisů žije v Brně. My jim ze studia gratulujeme, aby všichni dnes, v sobotu i celý víkend slavte, co se dá. Krásný páteční večer si hem přejeme, jedeme dál a vy si užijte další hity pro dobrou náladu. I dnes večer vás zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání 26.8.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: První zářijový pátek na jihu běží, no a já mám pro vás i dnes počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, později oblačno, na Blanensku kránu s přeháňkou. Nejnižší noční teploty od 15 do 19 stupňů. V sobotu ráno a dopoledne zataženo s přeháňkami, později polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty od 23 do 26 stupňů. Si hu přejeme parádní zářijový víkend.
5: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

0: Československá party Rádia Jih.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi

0: si slivku na splátky.
1: Radši si dám hned dnes rána
0: 11 flašek šampáně.
2: A když se mi zachce více, jistí to

Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe a štreka daleká, do nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať na

Set. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: Gymnázia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

napsat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.